kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

že nejsem s tebou jako stín. Nejvíc však tvé raní vodě závidím. Já závidím, závidím, závidím, závidím. Závidím!

obou případech jsou to původně B-strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o dva roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký Bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hala z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boyer a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucienne Boye začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucienne Boye, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: 夜不见穆斯利，
1: tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Petr Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točr, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před dvěma lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely, Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka s vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Mánese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do? Yeah!

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se o The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
1: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika?
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Že, abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu, a já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo, a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu
0: jindy,
1: na to vzpomínat zase, no.
0: No, tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit.
1: Radši, jo.
0: V ty kladné body, dobře. A pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Já jsem
0: pak, tak oni si to vyťukají na internetu.
1: Myslím, že je dobře. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým, určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To
1: byli
0: musí
1: úžasný.
0: Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit. Já jo.
2: No, to je to podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, víš, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady on je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to
2: no,
3: je pravda.
2: Takže by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no, je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je moucha CC.
3: Ne, Zuzá, mouchu, Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, myslím, takhle, ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej
2: krade. Až tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona no, tak... přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyne ruce mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu vodu klidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vásešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo, že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvému malému panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
3: No tak takových je vás víc. No.
2: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru.

0: na vaše přání.
1: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko, zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, Utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančařík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale jo, je to pravda. A já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu. No.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr, Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Oh.

0: prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
0: A předanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Haló, haló.
2: Dobrý den, u telefonu Derby a chtěl bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, i pana Janča Říka.
4: Dobrý den. Bojku.
1: Dobrý den.
3: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
4: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Oba dva fešáky moc zdraví. Jsem tady se nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
5: Úžasný oba, krásný vysílání. A
1: trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
5: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
5: vždycky.
1: Bezva.
5: A chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže bych Ačko.
5: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za vás.
5: Krásný,
1: děkujeme pěkně.
5: Odpoledne. Díky moc, mějte se,
1: naschle. Dobrý den. Kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané Manželka.
7: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
8: No prosím.
7: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhletu kupovanou bábovku?
8: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
7: Peče.
8: Ano, peče.
7: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
9: Tak, tady je kafíčko.
7: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
8: Děkuji vám, děkuji.
7: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky, že?
9: Ne, ty jsou tady, Kamile.
7: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najzíš a dodržet.
9: Kamile, já jsem odpuste,
7: no, prosím. Má velký den prostě, no.
8: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak ano. Vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
7: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
8: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
7: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
8: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku.
7: Počkejte, není to příliš negliže?
8: Ne, to je všechno v pořádku.
9: Taky, drahoušku, tady máš.
7: Moment, miláčku, pozor, lezeš nám do záběru.
9: Promiňte, prosím.
8: Děkuji. Děkuji vám.
7: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
8: A mě to stačilo, ten úspěch byl dokonalý.
7: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
9: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
7: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
8: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
7: Slyšíš?
8: Já mám nápad.
9: Ano.
8: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
9: No já nevím.
7: Ne.
9: Co myslíš, Kamile? Co
7: no
9: myslíš ty?
7: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
9: Ano.
10: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásný.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím, a to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád černou kroniku, ale růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme se tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká, mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli smářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčíleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 809. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda. V tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý den. Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Máme zapsáno, pane Miroslave. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
1: Dobrý den.
4: A jste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak, Zane, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
1: Dobrý den. Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Okabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den. Tady je Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Oh. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání. Je to tak, pokud se nepletu? To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky,

0: paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
1: Kdo je?
0: To vyspatkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jste asi překvapen, co?
2: Co chcete?
0: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
2: No, prosím, pojďte dál.
0: Děkujeme. Pojďte na hranici.
2: Nemám už tolik času, protože...
0: Já vím, proto jsme přišli právě.
2: Chystám skoncovat.
0: Proto jsme tady, tak.
2: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
0: Ne, to je v pořádku, všechno.
2: Jsem všechno prodal.
0: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
2: Ne. Druhý.
0: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
2: No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
0: No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
2: Ano.
0: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, toto, to je dopis, jo?
2: Ano, to je dopis.
0: Ty dopis na rozloučenou, toto?
2: Ano.
0: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
2: Mně už je to jedno.
0: Dobře, tak asi. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
2: Králíčková.
0: To je pravda hyena, teda. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
2: Ano.
0: Je. A to kvůli tomu to jako... No podívejte, pane Zdeně, kdy přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo, humor Lábuse a Kajzera. Co by vybral do finále?
5: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
4: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
5: No.
4: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to. Znám. Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza z Rabství. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu. Je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Dělníci upravují park Ostrov v Nymburce. Práce budou stát 3 miliony korun. Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Je čtvrtek 14. května. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
3: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
2: Dělníci upravují stromy a keře v parku Ostrov v Nymburce. Oproti původním plánům přizpůsobují práce současnému stavu dřevin. Některé stromy jsou v havarijním stavu a odborníci je místo záchrany pokácí. U dalších naopak zahájili záchranné ošetření. Celkové úpravy parku budou stát kolem 3 milionů korun, říká mluvčí města Marta Svobodová.
4: Rozšířeny byly také práce spojené s odstraněním náletových dřevin a s úpravou ploch pro frézování pařezů, aby bylo možné kvalitně založit nové travnaté plochy. Současně město připravuje zajištění následné péče o nově vysazené stromy a keře.
2: Město na akci získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Americký historik Timothy Snyder a laureát Nobelovy ceny za literaturu Abdulrazak Gurnah jsou nejsledovanějšími hosty 31. ročníku Mezinárodního veletrhu Svět knihy. Organizátoři letos zvolili hlavní téma akce Evropa. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve třetím kole nadstavbové části šance ligy přehráli doma Jablonec 5-1 a mají v čele pořadí nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Záložníka Slavie Lukáše Provoda potěšilo, jak tým zareagoval na nedohrané derby se Spartou, po kterém dostali sešívaní řadu disciplinárních trestů. Pokračuje Provod.
5: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelné, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter, a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne výjimečně i polojasno. Během dne se lokálně vyskytnou přeháňky, které budou večer ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Tady je to v pořádku, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: No, červená karkulka byla dlouhá.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Dneska máme čtvrtek, 14. května 2026. Pěkné ráno ti přeji.
2: Dobré ráno i tobě.
6: Co jsi to tam říkala za jméno? To mě až úplně dostalo a probralo.
2: Abdulrazak Gurnah.
6: To se dá vyslovit, nebo jsi to musela naučit včera, než jsi šla spát? Ještě jednou.
2: Abdulrazak Gurnah.
6: Nejlepší, nejlepší.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Kůň, co vyhrál nejslavnější steeple chase, 5-12, koníky drbu na dálku a zeptám se taky a nevím, jestli mě taky zkusí docenit tady kolega Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři Bonifác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Macíčku, 5 hodin, 17,5 minuty. Tak dobrý den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: To se mi to tady nechala, Lenko, za předpověď počasí. To není možné, tohle nedali meteorologové do předpověď. I Alena Zahrybnická by to řekla líp. A nic. Nejvyšší teploty 12 až 15? Tak to tedy ne.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: A víte co? Půjdeme po ránu do kina. Nebo pro nás vyzrálejší, ale ne až tak moc, do biografu. A pokud možno na nějakou pěknou, veselou, litevskou komedii s těmi nejpopulárnějšími herci právě z této země bývalého Sovětského svazu nebo svazu společenských, socialistických. No, ne. Já si myslím, že taky ne, ale dnešní děti ví, co je to biograf. A kde se dá vidět? A vůbec existují ještě? Odpovídají už za chvíli děti ze středních Čech, počkejte si na odpovědi. Mimochodem do půl, do zpráv Petr Novák i Tina Turner. Ať se vám daří, s úsměvem do nového dne. Zkuste to pravou. Já se snažím usmívat. Já jdu dneska odpoledne na pohřeb a nějak to tlačím v sobě, tak omlouvám se předem.
3: Na všechno mám dost času,

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Policii se už přihlásili vyšší desítky lidí, kteří v sobotu vtrhli na hřiště během derby mezi Slaví a Spartou. Českému rozhlasu to řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Policisté je k tomu sami vyzvali v pondělí. Podle Kropáčové taky kriminalisté dál vyhodnocují kamerové záznamy z utkání a pátrají po dalších lidech, co byli v Edenu na hrací ploše. Dělníci opravují křižovatku ulice Mládežnická a Masarykova v Neratovicích. Řidiči úsekem projedou s omezeními. Nové budou třeba semafory, asfalt, obrubníky i okolí křížení silnic. Akce za téměř 6 milionů korun skončí za 4 měsíce. Ve Velkém háji v pražské Krči je nová komunitní zahrada. Má rozlohu asi 5 hektarů a lidé tam můžou pěstovat zeleninu, byliny, chovat zvířata a pořádat komunitní akce. Zahradu založila organizace Kokoza. Dělníci opravují dětské hřiště nad Primaskou v pražských Strašnicích. Nově tam přibudou herní prvky pro děti, sportovní plocha i menší fitness zóna. Rekonstrukce za téměř 11 milionů korun skončí letos na podzim. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Už se nám rozednívá 5.32, jdeme taky na silnice, středočeské silnice, kde to vázne, zatím houstne provoz, a to na obvyklých místech. A když se podívám tady do centrálního systému zelené vlny, jenom pomalu jedoucí vozidla, tady nějaký nadměrný náklad, ale ten je na osmičce, ten je daleko. Ostrava, no to je taky daleko. A ne, Praha nic, Střední Čechy nic, Brno, co je to Brno?
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Ano, byl to takový suchý, nejapný žert pro čtvrteční ráno, popojedem.
0: V Benešově diskutují od včerejška odborníci z několika evropských zemí na konferenci o historii pohostinství.
2: Možná jsem to přečetl špatně, mám Brno i Benešov, ale historie pohostinství, to nás zajímá.
0: Jak se za posledních víc než 100 let stravování v restauracích změnilo, to uslyšíte už za chvíli.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: 5.41, jdeme do Benešova. Za posledních 10 let přibylo v Česku až 400 mini pivovarů. Ano, slyšíte dobře, 400. Tolik výrobců piva bylo u nás naposledy v dobách první republiky. Nejen o tom se od včerejška baví odborníci na mezinárodní konferenci s názvem Hospodo nalej. Koná se ve Středočeském kraji u nás v Benešově a pořádají okresní státní archiv Praha. Jsou tam historici, etnografové, ale třeba i geografové z několika evropských zemí.
1: Na zdraví konferenci. Všechno zdraví.
2: Krištof Materna bude mít taky příspěvek na konferenci a jestli jsem postřehla správně o tom, kam pivovary dodávají všude pivo?
3: Jo, je to vlastně na téma pivní geografie. Pivaři určitě rádi ochutnávají nová piva, protože vzniklo za těch 10 let tady 300 nebo 400 mini pivovarů a řada z nich vlastně vyrábí speciály.
2: Nějaká domněnka, proč vzniklo tolik mini pivovarů?
3: Vlastně historicky byly pivovary v každé obci, v každé vesnici, ve městech a pak vlastně během mnoha desetiletí, během průmyslové revoluce, válek, komunismu, se pivovary furt jenom zavíraly z různých důvodů a ono asi v hodně místech, kde pivovar nebyl, tak prostě hodně lidí mělo pocit, že by tady nějaký měl být. Takže jsme se vlastně vrátili někam, kde jsme byli před 150 lety.
4: Tady máme ty přiřezané. Ano, a desítečka.
2: Účastnice se připíjí samozřejmě pivem.
5: Tak na zdraví.
2: A protože jsou hospody součástí kultury a tradic, věnuje se jejich vývoji také Etnografický ústav Akademie věd, konkrétně Jiří Vojič.
6: Do hospod se chodí stále méně, piva se konzumuje stále méně, konzumuje se stále víc třeba v domácím prostředí, domácí alkoholismus jako bují, ale pořád hospody jsou jako důležitým místem setkávání a v mnoha venkovských regionech jsou hospody stále ještě mnohem důležitější než kostely. Bylo tomu tak po celé 20. století v zásadě.
7: Já se jmenuji Zdeněk Gejsa, celoživotní číšník.
2: A je vám?
7: 1,80.
2: No a tady téma na konferenci je i, jak se může výčepní nebo hospodský stát legendou.
7: Stát se s tím musíte tím, že tu práci máte rád. Jo. A jsem rád mezi lidma s někým popovídat, něco se dovědět, něco se přiučit samozřejmě. Stejně člověk ještě neumí pořád všechno. Jo. Takže asi takhle. No.
2: Konference Hospodo nalej bude pokračovat až do pátku a bude se přesouvat i do místních hospod z Benešova. Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Věro, tady ve středních Čechách se musí konečně začít používat ten název nehospody. To zní v dnešní době, kdy si člověk musí dávat pořádně pozor na ústa. Do galerie. To zní tak hezky.

0: Hej, povídej.
1: Povídej, povídej.
0: Mě těší, hej, povídej. Jsem nějaký hej. No, Honza, ano, Honza, 5.46.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Čtvrteční ráno v 5.46. To ráno oblačné až zatažené jen výjimečně. Mimořádné protrhání oblačnosti a sluneční a ranní paprsky. Přes den zůstane hodně mraků a ojediněle se mohou objevit přehánky. Maxima 13 až 16 a vítr mírný, jihozápadní až jižní. Večer začne ještě víc slábnout, takže se sklidní, asi dorazily léky a rozptylové podmínky budou po většinu dne velmi dobré. Tak ať taky máte minimálně dobrý den. A to je za tři. A to jde.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: Dneska na téma infarkt. Jinak za chvíli Denisa Hergeslová. A prosím vás, dnešní, ne zítřejší. Tipy, kam vyrazit za kulturou do středních Čech. Počkejte se.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání do městské knihovny v Berouně na besedu z cyklu Krotitelé ducha. Hostem bude architekt, herec a publicista David Vávra. Večer se zaměří především na jeho práci v oblasti církevní architektury, od rekonstrukcí evangelických sborů až po návrhy sakrálních staveb. Spoluzakladatel divadla Sklep, autor pořadů Šumná města a šumné stopy a výrazná osobnost české architektury bude mluvit nejen o stavbách, ale i o své tvorbě a vztahu k prostoru, víře a umění od 18 hodin. Výstava Už tam budem v Muzeu umění a designu v Benešově otevírá citlivé a aktuální téma rodičovství jako cesty, která nemá jasný cíl ani jednoduché odpovědi. Prostřednictvím děl současných umělkyň a umělců reflektuje otázky očekávání, dospělosti i podoby rodiny v dnešní společnosti. Projekt nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jestli a kdy se jako rodiče i jako společnost skutečně dostaneme tam. Výstavu navštivte nejpozději do konce května. Legendární houslový virtuos a pedagog pražské HAMU Ivan Strauss se po letech spolupráce s rakovnickým kruhem přátel hudby představí publiku mimořádně vlastním recitálem. Večer nabídne slavné skladby Mozarta, Dvořáka, Martinů nebo Suka i příběhy, které se za houslovou hudbou skrývají. Komponovaný pořad Příběhy houslových skladeb začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Za 2 minuty bude 6. Lenka už, ano, takovým rázným středočeským krokem už vstupuje do studia. Dobré ráno. Ano, máme aktuální, ještě aby tě slyšeli, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Má i zprávy připravené, sama dělala. Jo, ale to jsou věrohodné a vyvážené zprávy, to jenom abyste věděli. To není jako nějaký ten bulvár, že? Pašovali kokain do Česka v dortech. Soud potrestal cizince a jednoho Čecha. Tady peče celá země. Novinky.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
3: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Digitalizace státních služeb má být podle nového harmonogramu hotová do příštího února. Plavby v Plachetnic po Vltavě dnes v centru Prahy zahájí slavnosti na Valis. Bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Plně digitalizovaných je aktuálně 1500 státních služeb. Jde o 35,5% z celkového počtu a další čtvrtina by měla být hotová do příštího února. Potvrdil to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj se tak s dvouletým odkladem podaří splnit povinnosti, které ukládá zákon o právu na digitální služby.
2: Všechny služby, u kterých dává ta digitalizace smysl, tak budou od toho února příštího roku k dispozici online. To znamená, že lidé budou moci vyřídit z domova.
0: Digitálně je dnes možné zažádat například o superdávku nebo se přihlásit do katastru nemovitostí. Mezi plánované priority státu patří třeba digitalizace zdravotnictví nebo stavebního řízení. Lidé v Praze se dnes budou moci svést po Vltavě benátskými historickými plachetnicemi. Lodě vyplují od Hergetovy cihelny ve 14 hodin. Začnou tak slavnosti na Valis, které připomínají svátek svatého Jana Nepomuckého a potrvají až do soboty, říká předseda svatojánského spolku Vojtěch Pokorný.
3: Ten program vlastně zahájí nový arcibiskup Stanislav Přibyl, který bude sloužit od 17.30 mši svatou v katedrále. Poté bude procesí na Karlův most a celý program vyvrcholí večerním koncertem u Karla mostu.
0: Mělník buduje nové beach volejbalové kurty. Dělníci je staví ve volnočasovém areálu na Podolí. Nové sportoviště budou moci využívat kromě veřejnosti i děti ze sportovních klubů nebo zájmových kroužků.
4: Součástí nového sportoviště budou i šatny. Dělníci začali budovat inženýrské sítě a sportovní areál za přibližně 5 milionů korun dokončí letos v létě. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: O český titul v nejvyšší soutěži házenkářek zabojují hráčky Lázní, Kinžvart a Slávie. Zatímco Pražanky vyhrály třetí zápas v Mostě 32-29 po 7-metrových hodech, západočešky doma zdolali Písek 29-27. Finále začne v sobotu na hřišti Lázní, Kinžvart.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Mám takový pocit, že internetový server novinky.cz je čím dál tím větší a větší, takový jako spíš, no bulvár, no. Kde jinde se dozvíte, že spěchala, tak se radši otočila do protisměru. Žena v Rakousku a navíc nadýchala 3,26 promile. Chyby se stávají, ale my máme čurdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Teda měli jsme čurdu a ten měl 8 promile, vzkazujeme rakouským spoluobčanům. Teď ale popojedeme v dopravě, prosím, nic mimo obvyklých míst, které jsou v tuto chvíli zauštěné. Myslím, že můžeme popojet.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Ale garantuju vám, že kdyby se něco dělo, mimořádného dělo, tak rádi vám to řekneme, ať jste připraveni a můžete tu výmluvu, protože nedojedete do bodu B včas, taky včas vymyslet a použít. Jo, takový jsme kamarádi. Tak pěkné ráno ve čtvrtek 14. května, skoro 4,5 minuty po 6. To je Gejzír nápadu, Petr Kotwald.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin 11 minut s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Je dobré vědět, že na sobotu se chystá moře akcí. O některých budeme mluvit v rámci dnešního rána, ale jedna je úplně typický spesír. To je pro mě, já už se teď cítím jako dítě a to jenom z toho důvodu, že tam bude pár autobusů a dokonce ten jeden z mnoha autobusů mě doveze až sem do Karlína. Ano, autobusový den Pražské integrované dopravy 2026 bude tuhle sobotu od 10 hodin a od 10 hodin jeden autobus z těch mnoha v rámci linek pro veřejnost, nejen s historickými autobusy, svou trasou povede až sem k nám na náš den otevřených dveří. No tak třeba se potkáme, uvidíme, až uvidíte takovýho odrostlejšího tlustého chlapečka, který běhá sem a tam, má opravdu břicho jako blázen a vypadá jak Charlie Fouk, anebo jak Usama bin Laden a při průjezdu jakýmkoliv starším vozidlem městské hromadné dopravy za jása, to jsem já, tak se na vás těšíme. Den otevřených dveří a další informace i na našich stránkách. Podívejte se střednichechy.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No, takový Ikarus by tady mohl být. Ano, Ikarus by tady mohl jet. Pamatujete? Úplně neuvěřitelně. No, vím. Už vím, že nebude sem, ale bude jinam po Praze jezdit. V létě topím, v zimě chladím.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

0: láskou pro vás, taky kapela Pink Floyd. Přejeme dobrý den. Tak kolik máme hodin? Studiové hodiny digitální ukazují modrým světlem 06, 16 a půl.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No, ale no, co s tím počasím?
2: Víkend bude podobně chladný jako celý vlastně tento týden, i když jasně včera to byl extrém, tak chladno nebude, ale hodnoty okolo 14, 15, 16 stupňů Celsia. Na 20 tady prostě do konce týdne nevidím, navíc na víkend, ale to bude spíš asi otázka jihovýchodu celého Česka, ne středních Čech. To vypadá na nějaké vydatnější srážky, takže nám spíš teď práci bude komplikovat to, abychom dokázali přesně vybrat model, který popíše, jak to bude se srážkami na víkend.
0: Mm-hmm. Takže na 20 to nevidím. A brýle byly? No, já jenom, kamarádka se ptá.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dnes 13, 16 maximální teploty, oblačný den, přehánky jen ojedinělé. Ještě teďka jde o to, jak se říká, srážka s volem. Někoho to potěší, někoho zamrzí, ale někdo má taky plnou hlavu starostí, takže taková blamáž v hlavě a ono to dokáže i vyústit v docela nepříjemné situace. No, jaké nepříjemné situace mohou zažít řidiči v hlavním městě nebo na příjezdu do hlavního města, ví taky pro dnešní ráno. Kdo z dispečinku TSK Praha?
3: Dobré ráno. V tunelu Blanka ve směru Stroji na Břevnov opatrně kousek za Prašným mostem. V připojovacím pruhu od Svatovícké stojí nepojízdné osobní auto označené pouze výstražným trojúhelníkem a blinkry. Čeká na příjezd policie a odtahové služby. V Libereckém směrem do centra sledujeme o něco silnější provoz mezi Střížkovem a Bulovkou, ve Kbelské z Letňa do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most se jede o něco pomaleji mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: 4 minuty po 6:45 a Český rozhlas Střední Čechy. No, za chvíli už zamíříme do Londýna a to za českými havíři. Ti tam vyhráli zájezd. Z archivu vytahuji vtip, kterého jeho interpret Zdeněk Izer označil jako starý havířský. Tak za pár minut rádio víc. Nahlas bude to stručné, nebojte.

0: 6:22, pěkné ráno. No, kdyby bavič Zdeněk Izer byl vlastně třeba placený od minuty, jo, vyprávěním vtipů, nebo podobných tomu následujícímu, který jsem pro vás vybral, no, vydělal by Majland, a ne, že ne. Pořádný Majland. To tempo řeči totiž několikrát záměrně zpomalí, ano. Takže to je úmysl. Pojďme za Havíři.
1: Havíř vyhraje zajezd do Londýna. A teď říká tomu Steigerovi, říká, jak já tam budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. A říká, když budeš mluvit pomálu a spisovně, oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijede do hospody a jsem Havíř z dolu Lázy, vyhrál jsem zajezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a tam už sedí jiný frajer a ten na něj kouká a říká, jsem Havíř z dolu Lázy, vyhrál jsem zajezd do Londýna. A ten mu říká, jsem Havíř z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky.

Čas na zpoždění v rámci ranního provozu Pražské integrované dopravy na trati Říčany Milovice. Jo, SD9, tak pozor na to. Tam bude docházet k nějakým posunům časových odjezdů, vlaků, elefantů.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nově nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO totiž není možné dodržet deficity naplánované minulou vládou Petra Fialy z ODS. Podle opozice by ale změna znamenala další zadlužování země. Město Nymburk nechá v létě opravit šikmé střechy památkově chráněného gymnázia Bohumila Hrabala. Práce budou stát téměř 5,5 milionu korun. Gymnázium Bohumila Hrabala bylo postaveno v roce 1907 a od roku 2011 je kulturní památkou. Příští rok si připomene 120 let od svého vzniku. Dělníci v Bystřici na Benešovsku opravují další parkovací stání. Postupně by měli nahradit nepropustné materiály za takzvané vegetační dlažby, které umožňují vsakování dešťové vody. Nové povrchy už má více než 15 lokalit. Aktuálně stavbaři pracují v ulici Nová. Vedení Prahy 9 plánuje rozšířit park zahrádky ve Vysočanech o bývalou zahrádkářskou kolonii. Areál s opuštěnými chatkami získalo loni hlavní město od Dominikánské církve. Městská část by ho chtěla spravovat a vybudovat tam rekreační plochy nebo dětská hřiště. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A 2 minuty po 6:30 vyrážíme na silnice, středočeské silnice, tak to tak vidím, zatím spíš klasické problémy, nic zásadního. Snad kdo pojedete přes Vysočinu směr Brno, už teď po ránu 20-kilometrová kolona, nebo skoro 20-kilometrová kolona kamionů na příjezdu k omezení na tuším 196. kilometru. Jinak dálnice D11, 8,5. kilometr. Aktuálně, kdo jedete ve směru do Hradce, tak tam je jakási překážka, která by mohla rozbít nebo poničit vaše auto, tak buďte opatrní. 12, kdo jedete potom směr Kolín u odbočky na Roztoklaty, tak tam je nějaký plechový kýbl v jízdním pruhu. Policie informována, snad bude za chvíli vše odklizeno. A poslední informace, to je ze 110. Vlastně, no, to je ta turbomoderní křižovatka v Benešově u Marianovic. Takže ta první, kdo jedete od Jižních Čech nebo od Votického kopce směr Praha, přímo v té křižovatce, po nehodě osobní nákladní auto a policie na místě.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6.33, prosím, zadrž mě, kdybych to říkal špatně. Za chvíli se budeme věnovat
1: fotbalu.
2: Jo, tak myslím.
1: Konkrétně fotbalovému zápasu Slaví s Jabloncem.
2: Tak jak se dokáže slavit takhle před branami? To je ode mě ošklivý. Já si to myslím taky, Honzo, to si odpust, ale je fakt, že to bylo zvláštní. Slavit před stadionem, tak to může říct v roce 2026 jenom Slavia.

0: Za 5 minut bude 6:45. Tak pojďme ke sportu, pojďme do Šanceligy. Borce je znovu mistrem fotbalové Šanceligy Slavia. Titul si zajistila 2 kola před koncem elitní nadstavbové skupiny, když porazila Jablonec 5-1. V čele tak tabulky, ano, vidím to správně, má... No, Sparta, nedá se nic dělat, je to nedostižný 7-bodový náskok. A jak se slavilo?
1: Poprvé v kariéře, prostě 2 dny, já jsem jako...
2: Trenér Jindřich Trpišovský zažil už vlastně tradiční mistrovskou sprchu od hráčů během tiskové konference. Má 5. titul, který teď Slavia obhájila.
1: Samozřejmě si toho vážíme, ta sezóna prostě byla složitá, v kombinaci s Champions League, která vám vlastně každý kolo veme obrovský kus sebevědomí a musíte se vracet vlastně zpátky.
2: Připomněl kouč Slávie i neúspěšnou misi v nejprestižnějším evropském poháru. Nejtěžší chvíle ale zažili v pražském týmu v posledních dnech. Už o víkendu sahali slávisté po titulu v derby se Spartou, v závěru vedli. Jenže pak předčasně vběhla část diváků na hřiště, napadla některé Spartany, házela pyrotechniku do fanouškovského kotle soupeře.
3: Jedno z největších zklamání ve fotbale, co jsem asi zažil. Byl jsem z toho dost zlomený ty 2 dny, neděle, pondělí.
2: Přišla kontumace a další tvrdé tresty. A podobně jako Tomáš Holeš mluvili i další slávisté, kteří tak museli hrát a po triumfu nad Jabloncem slavit ligový titul před prázdným stadionem.
3: Je to trošku smutný, že tady nemáme lidi, že tady není ta pravá oslava, ale s tím jsme počítali a myslím si, že i tak si to užijeme.
4: Je to důležitý hlavně pro ty kluky, kteří mají první tituly, který toho nezažili tolik, tak aby si toho vážili. Neměli by to brát nebo neměli by být smutný kvůli něčemu, co my jsme vlastně jako hráči vůbec nemohli ovlivnit.
2: Navazoval Lukáš Provod na další oporu Slávie a kapitána Tomáše Holeše. Z pražského Edenu Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: Bude troufale, když řeknu jako sportovní analfabet. Trpišovský náhrad? Ať se dělo, co se stát nemělo i tak, myslím si, že i jako antisportovec, myslím, že se můžeme přidat všichni k blahopřání a tak, aby jim to vydrželo klukům jedním, když já znám jenom ty bombony slavistické.

0: svést? Opravdu tam bylo svést, Karle? Svést se můžete v rámci dne pražské integrované dopravy i autobusem sem k nám na den otevřený dveří do Karlína. Dorazíte, přijedete, jízdenky jsou zadáčo.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No, jaké bude počasí, tak víte co, já to zjistím všechno za hodinu v našem vysílání od meteorologů z Kavčí hor a budu důrazně žádat vysvětlení, co se dá teď odvodit z těch různých numerologických výpočtů a různých pohledů na počasí. No, každopádně dneska je to další chladný den, zase na druhou stranu, kdyby mělo být o víkendu tak, jako bude dneska, tak to by bylo fajn, přece můžeme udělat něco pro své zdraví a vyrazit taky ven do přírody. Potit se úplně nebudou ani ty prostorově výraznější. Dnes kolem té 16. to bude to maximum ohledně teploty, no a na obloze spíš šedivá než modrá. No, nedá se nic dělat.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A pojďme na silnice, co se kde děje, všechno víme. Kateřina Jelenová. Tak, zdali jsme ve spojení, prosím, ven s tím, jaké jsou změny v dopravě, co vidíš?
2: Dobré ráno. V tunelu Blanka ve směru Stroji na Břevnov opatrně kousek za Prašným mostem. V připojovacím pruhu od Svatovícké stojí nepojízdné osobní auto označené pouze výstražným trojúhelníkem a blinkry. Čeká na příjezd policie a odtahové služby. V Libereckém směrem do centra sledujeme o něco silnější provoz mezi Střížkovem a Bulovkou, ve Kbelské z Letňa do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most se jede o něco pomaleji mezi Běchovicemi a Průmyslovou. Šťastnou cestu.
0: Děkujeme za informace. Ještě doplním ze středních Čech informaci. Okružní turbokřižovatka u odbočky Mariánovice. Vlastně před začátkem jakoby obchvatu Benešova, silnice 3. Nehoda, zablokovaný ten kruháč, turbokruháč, tak to budou velké turboproblémy také v tom kopečku před, protože kdo si postojíte ještě v koloně před Votickým kopcem od Miličína, tak to není dnešní jediný kopec, který budete stát.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: To takhle, když vám ten chlup zaroste, no a v nose, no to, myslím si, že paní doktorka úplně neporadí, i když to bude vesele a zdravě, ale nedá se nic dělat. I takový je chlupý život na lidech. Mimochodem, pátek už je zítra. Kdybyste to nestihli v rámci premiéry nebo vysílání ve 13.00, pak repríza večer, anebo kdykoliv na internetu ze záznamu. V případě, že máte počítač, stačí si naťukat www.můjrozhlas.cz. A za chvíli Alex a její pozvání k dnešnímu vysílání. Právě.

6,53, když řeknu KPČ, prosím vás, to není nadávka nebo nějaká zkratka nové politické strany, případně zkomolená měna za dob socialismu. Ne, opravdu. KPČ, že nic?

0: Kocáb, Pavlíček, Čok.
1: Hostem Alex a host bude Michal Pavlíček, hudebník, výrazná osobnost a spolutvůrce Pražského výběru. S ním by rád ještě natočil píseň, už na ní pracuje. V únoru oslavil 70 a k té si i svým fanouškům nadělil novou desku Na obzoru. Koho na ní uslyšíme, co bylo impulzem ke vzniku písně Země je věčná a jaký vztah dnes má se svým souputníkem z Pražského výběru Michaelem Kocábem. Poslechněte si Alex a host po 13 hodině.
0: Zprávy v 7 za 5 minut. Ano, 6.55, neklame vás zrak na vaše hodiny. Pěkné ráno i s Hanou Zagorovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
2: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterii.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: A zpravodajskou hubičku předává Lenka Vokatá. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Zprávy v celou.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: Poslanci dnes na mimořádné schůzi projednají výzvu vládní koalice ke zrušení sjezdu sudeckých Němců v Brně. Obec Nový dům na Rakovnicku dostane dotaci na rekonstrukci rybníka. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány, místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
7: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
6: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozmíchávat nenávist. Obnova vodních ploch ve Středočeském kraji bude do konce letošního roku stát více než 26 milionů korun. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 20 projektů. Z dotace přispěje například 1,5 milionu korun obci Nový dům na rekonstrukci rybníka u kostela svaté Máří Magdalény. Pokračuje středočeská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba z Hnutí STAN.
8: Současné období sucha i častější výkyvy počasí totiž jasně ukazují, že je nezbytné systematicky posilovat retenční schopnost území a také obnovovat přirozené vodní prvky v krajině.
6: Vedení Prahy 8 plánuje přestavět Karlínské náměstí. Opravit chce především jeho západní část s parkovištěm. Radnice proto začala sbírat od lidí návrhy, jak by bylo možné prostor využít. Lidé je můžou podávat například dnes od 14 do 18 hodin v plánovacím stanu přímo na Karlínském náměstí u dětského hřiště.
0: Sport.
6: Domácí prohrou 26-37 vstoupili čeští házenkáři do play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa, ve kterém se utkají s Francií. Hosté v Brně splnili roli jasného favorita a od začátku zápasu navyšovali vedení. Podle trenéra Daniela Kubeše výsledek odpovídá dění na hřišti.
9: Ten rozdíl tam je markantní. Proti té první sestavě Francie, ty základní sestavě, jsme měli opravdu velký problémy. Myslím si, že proti té druhé sestavě, když potom to vystřídali, tak už to prostě bylo vyrovnanější. A myslím si, že se s tím kluci prali statečně, opravdu se snažili, ale ten rozdíl mezi těma týmama a jednotlivými hráči je poměrně velký.
6: Odveta ve Francii je na programu v neděli.
0: Počasí.
6: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Velmi silný provoz už v raní dopravní čtvrteční špičce. No vypadá to tak, že po nehodě kamionu na dálnici D5 ve směru do Prahy poprvé zabrzdíte a zpomalíte za sjezdem na Zdice 28. kilometr, pravý pruh místy plný a v podstatě až do Prahy, až na okruh. Osobním autem levý pruh jen místy, třeba mezi Loděnicí a Rudnou. Taky dálnice D8, kdo jedete do Prahy, kolona, budete popojíždět jen krátce před vjezdem do hlavního města. Ucpává se sedmička, Chomutov Praha před Slaným. I tam je omezení, desetiminutovka, co se dá dělat. A ještě tady aktualizuji všechny informace, jestli náhodou, kdyby něco. Pravý pruh neprůjezdný v Brusnickém tunelu, a to ve směru Patočkova, tam je po nehodě osobní auto, ano. Jinak si řekneme další podrobnosti ze Zelené vlny, ale počkejte si 15 minut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Já vám přeji krásné ráno s úsměvem, a to není falešný úsměv, to myslím zcela vážně, že jsme se probudili do nového božího dne, a to nejsem věřící, tak ať nás ochraňuje středočeský Bůh. A mimochodem, mám kolegyně, víte, mám jí moc rád, když se máme tak nějak vzájemně zžívat a říkat si, když už vstupuji do vašich domácností, tak předpokládám, že mě berete za ranního parťáka. Prosím vás, mám kamarádku, mám jí moc rád, a abych jim, jako jí dodal odvahy, úsměvu a takového pěkného kamarádského štěstí, taky kupuji citrony. Nevím proč citrony. Myslím, že máme co slavit 16. května, protože to je den sázení citroníků. Myslíte, že bude chtít?
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: toulavý.
1: Koleje toulavý taky.
0: Že dál mě vedou mý cesty toulavý.
1: Silnice pro autobusy, trolejbusy. Je ale fakt, že třeba na takového 16. v sobotu, což je tento víkend, nebo tento týden v sobotu, asi bych úplně nespoléhal na takové ty zaručeně vžité rituály, cesty, chození poslepu, ježdění skoro poslepu. Ono totiž toho 16., jak koukám do takového přehledu, omezení a výluk, ať už mimořádných nebo plánovaných, je toho dost. A aby toho nebylo málo, tak se k tomu ještě připojí den pražské integrované dopravy na Letné, vedle mohl tam být blob, tak těsně vedle něj se bude odehrávat veškerá ta paráda, mnoho autobusových linek, ať už s novými nebo historickými autobusy, velké, malé, střední, a jeden z nich a jedna ta trasa bude jezdit sem až do Karlína k budově Českého rozhlasu Střední Čechy, protože zase my máme den otevřených dveří, tak se to spojí příjemně s užitečným. No, podívejte se, 16. se nebude jezdit tramvají mezi Ohradu a Palmovkou, taky nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská, rozhodně pražským motoráčkem nepojedete z Čakovic na hlavní nádraží. 16. cyklohráček má taky změnu provozu, navíc se jde pochod Praha-Prčice. Já si myslím, že bude jednodušší a jistější zůstat v Praze, obchodit to pěšky, případně autobusem z Letné do Karlína a zpátky a domů zase po svých. 16. v sobotu.
2: Region Express.
1: 7 hodin a 13 minut. Důležité informace pro vás máme, obzvlášť pro ty z vás. Ono se to nikdy stává. Zkuste si představit takovou tu situaci, že jedete právě hromadnou dopravou v rámci systému PIT. No a přijde revizor. Už vidíte, že rozhodně je to... V těch očích máte takový ten pohled, jako jasně, tebe si vyberu, protože tuším, že tady bude problém, takže pípneme to a ono nic, lítačka na nic, na dvě věci. I když je platná, no občas se to stává technickou závadu, čas od času zaznamenáme každý. Taky máme kupony, že? No zkrátka problémy s tím jsou a vždycky bývávaly. Někdo si to z cestujících vyřval a udělal tak hlupáka z toho, kdo kontroluje. No a nebo se zapíralo, anebo dělalo, že se spí. No ale když chce být někdo fér, tak jak tuhle situaci řešit?
3: Senior Josef Prepura používal na cestování v tarifu pražské integrované dopravy lítačku, na které měl nahraný kupon pro seniory. Když si kvůli skončení platnosti nechal lítačku vyměnit za novou, kupon už na ní byl automaticky nahraný. Přesto ale tvrdí, že mu u některých dopravců nefunguje.
4: Já jsem sám jel S49 linka, RegioJet, a dávám lítačku jako obvykle a průvodčí mi říká, no ale vy tam nemáte tu slevu, musíte zaplatit jízdní. Ukazoval na čtečce, že tam má dokonce nějaký chybový hlášení, že prostě mám jako neplatnou tu lítačku. Zřejmě byli proškoleni, nebo to, tak už nechtějí jízdní, ale zase chtějí občanku, a proč já mám dávat občanku, když tam mám nahraný ten kupon, že jo. U Českých drah průvodčí pípla lítačku a ona mi ukazovala přesně, jak to měl ten revizor od dopravních podniků, zelený rámeček 65+, jo, takže Český dráhy to mají, čili je problém zřejmě u toho RegioJetu.
3: Mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát potvrdil, že zaznamenali občasné komplikace při odbavení cestujících využívajících lítačku bez nahraného časového kuponu a říká, že pracují na odstranění problému. Mluvčí regionálního organizátora pražské integrované dopravy Filip Drápal říká, že takové případy se výjimečně mohou stát, ale že v případě pochybností si cestující může platnost ověřit.
5: Někdy dojde k nějakému technickému problému, který může být buď na té kartě, anebo přímo u toho dopravce. Pokud nastane takový případ, že se ta karta nenačte, tak je vždycky možné zvolit takzvaný online dotaz, což je možnost, jak si vlastně na dálku ověřit platnost té karty nebo toho kuponu, protože některá ta zařízení si stahují seznamy platných kuponů vždycky v nějakém intervalu a někdy se může stát, že nemají stažený třeba ten aktuální.
3: Dodává taky, že pokud má cestující lítačku jen k prokazování věku, není třeba jí vůbec mít a stačí se dopravcům v rámci systému PIT prokazovat jen občanským průkazem. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
1: Stává se to. Ale i vy nemusíte být úplně znalí na téma systému pražské integrované dopravy nebo toho tarifu jako takového, což jako úplně já gratuluji každému, kdo se to naučí, z těch, kteří to mají za povinnost. No, kdyby vy jste vtápali i třeba v 5% jenom tu vaši věc, kterou vy potřebujete vyřídit, tak pit point, to jistý, to znamená výjezd takového minibusu nebo takové dodávky, ve které vám dobí kupon, vyřídí lítačku, no a do jakých měst se vydá, no tak to máte pěkně souhrně na stránkách pit.cz a nebo když jste líní po ránu a nemáte síly třeba, tak 14.5., což je dneska, když Votický kopec dá a dodávka dojede, tak potom mezi 9. a 12. Votice a Vlašim 13 až 16.00. Tam vám pomůžou se vším, co se točí kolem městské, příměstské dopravy, kupóny, placky, také jízdní řády a především úsměv. Náš zákazník, náš cestující. Kapela Eurythmics, jinak 7.18, za chvíli počasí, zelená vlna.

0: 7.21, pěkné ráno, za chvíli. Ano, poznáváte? Jestli poznáváte, tak prosím vás, to je Kinogong. V tom případě jste byli pravděpodobně v kinu naposledy koncem 80. let. Tenhle zvuk se tam tehdy pouštěl. Mimochodem, co je to biograf, to je ještě pro ty vyzrálejší. Děti budou odpovídat už za chvíli.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dnes v předpovědi počasí, než si zavolám o přesnější informace Kavčí hory a redakci o počasí, tak podle svých slov, když to dám dohromady, bude zima, pusina bude, nějaké dešťové kapky výjimečně, nahoře, když dáte oči v sloup, tak uvidíte spíš šedivou, zcela výjimečně se oblačnost protrhá a zcela výjimečně vidíte sluníčko. Každopádně stále zima, oblačný den, přehánky jen ojediněle teploty do 16 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnice za Katkou Jelenovou.
2: Severovýchod metropole tradičně hodně ucpaný už z Cínovecké, zpomaluje se v okolí sjezdu na Březiněves a v podobném tempu se pokračuje Libereckou k Blance, tam je to až na půl hodiny, i k Belskou do Hloubětína. Ke křižovatce s Poděbradskou pojedete přes 20 minut. Východní část okruhu i navazující Štěrboholská spojka a kolona z úrovně Černého mostu k Europarku na půl hodiny. V levém pruhu těsně před Průmyslovou teď navíc nepojízdné osobní auto. Jižní spojka směrem ze Smíchova je plnější mezi Spořilovou a Průmyslovou. Na spojce čekejte nesouvislou frontu i před Barandovským mostem. Sune se od sjezdu na Modřany a pokračuje i dál do Břížskou. Chvílemi regulují provoz v Mrázovce. V Karlovarské do centra trvá zdržení od sjezdu z okruhu. Odtud na Vypich pojedete 20 minut a zmíníme i výrazné omezení na Ohradě. V ulici pod Krejcárkem směrem ze spojovací se budete sunout také zhruba 20 minut. Hartigová je ucpaná od Žižkovské vozovny. Dobře dojeďte.
0: Myslím, že cítím to zcela zřetelně, že některých řidičů, no kdyby byla Tonička a natočila vám ho, tak ho tam máte. Mimochodem téma pro dnešního ranního vysílacího moderátora, pro něj skoro stále premiéra, Martina Pisaříka, co v učebnicích nebylo. No a tam o infarktu ani zmínka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
4: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
3: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: kapela Genesis. Český rozhlas Střední Čechy, dneska čtvrtek, 14. května, koukám do aktualit. Ano, co se kde děje? No, tohle nepotřebuju. Zase novinky CZ. Thajský kocour se zabydl ve stanici metra a je z něj lokální celebrita. No nic teda. Zase my máme psy, kteří jsou schopní nastoupit do vlaku v Plzni a objevit se v Košicích.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. Vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci tzv. Bečvářova statku nepodmíněný trest 5 let odnětí svobody. Zakázal jí taky na 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně 1,4 miliardy korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 soch přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Náklady budou v milionech korun. Město chce na akci získat dotaci od Středočeského kraje. Řidiči v Praze nemůžou projíždět Petrskou čtvrtí. Městská část tam omezila transitní dopravu. Podle vedení radnice místem až 2/3 aut pouze projížděly. Omezení se netýká rezidentů, zásobování nebo městské hromadné dopravy. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně i polojasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Celý provoz fronty kamionů a i osobních aut před Prahou, ano, ve všech 3 pruzích, i v tom 4. odbočovacím potom směr Háje. Na dálnici D1 velmi opatrně provozem, žádnou dopravní nehodou. Pojedete od okruhu nějakých 15 minut, plzeňská D5, kdo jedete do Prahy před Prahou, taky hlásí ucpáno. Nákladní auta v pravém pruhu zastavují už na kilometru 28, takových 28 šťastných plných kilometrů v koloně, tak to je taky na udržení se nervů na úzdě, takže zkuste meditovat, ale v nějaký volný čas. Taky na okruhu, kdo jedete na D1, tak silný provoz a strudel aut už vlastně z okruhu na D1 10 minut. A z Cínovecké dorazila informace, zastavuje se před sjezdem na Hloubětín, fronta pokračuje přes Libereckou do Nové Povltavské, do Blanky, bratru 20 minut, 30, 25, zaokrouhujeme 30 minut.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Já bych si udělal nějakou dobíjecí procházku po našem kraji. Jestli to teda jde, ale jsem takovej rozmazlený, potřebuji, aby to bylo z Prahy.
1: Můžeš, pochod Praha-Prčice letos nabídne víc než 20 tras a rozhýbe celé střední Čechy, takže může i tebe.
0: Takhle, kdo nechce rozhýbat, já myslím, že Karlín a naše vysílání a Den otevřených dveří to jistí. Tohle je pouze alternativní možnost, jak strávit čas ve středních Čechách. Je to tak?
1: Přesně tak. No a jak se na akci dostat a proč je potřeba plánovat dopředu, to se dozvíte už za chvíli.
0: Kdo máte orientační smysl, prosím vás, můžete jít třeba vařit kafe. Tak popojedeme a přidáváme písničku třeba, ano, tady to vidím, náš velevážený pan hudební dramaturg připravil Zuzanu Norisovou. Jdeme skoro zpátky do školy.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: taková náhodička, že? Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Prosím vás, to je Soňa Jindrová. Můžu říct teďka normálně, lidsky, tvojí přezdívku? Soňa, takže Webardotka Jindrová, víte, ještě jednou. Tak co, dáme si do nohou?
1: Ano.
0: A nebo do práce půjdeme?
1: No, my půjdeme do práce, ale možná si někteří dají do nohou.
0: Dobře, a prosím vás, je to hlavně bez výmluv, protože těch tras je moc. Lepší otvírák jsme si nemohli představit, tedy pochod Praha Prčice. Tuto sobotu 16. května, střední Čechy, spousta akcí. Můžete se vydat k nám do budovy rozhlasu, do naší koníčkárny, a kdo se cítíte, že máte v nohou, tak můžete vyrazit třeba na speciální linku PIT 2, tuším. Z Letné sem k nám.
1: Ano, přesně tak. Budou jezdit 4 autobusy sem k nám, budou jezdit 2 karosy a budou jezdit 2 i karosy.
0: No, to je krásné, to je krásné. Takže to pojedeme. Tak a po svých můžeme třeba do Prčic.
1: Ano.
0: Tak jo, tak povídej, ty máš informace převelice přesné.
1: Tak pochod Praha Prčice je největší dálkový pochod v Česku a čísla to samozřejmě potvrzují. V loňském roce se na trase vydalo přes 24 tisíc lidí. Ovšem rekordním číslem je téměř 630 tisíc turistů. To bylo v roce 1981. Pochod Praha Prčice se chodí od roku 1966, to šlo asi 500 lidí. Dnes je to akce, která má obrovskou základnu stálých účastníků a zároveň každý rok přiláká nové.
0: Chodí, někteří
1: už
0: mají dajít, že jo? Když jdou celou tu trasu, že předpokládám, že je to jenom pro ty nejzdatnější, že?
1: Já si myslím, že vůbec ne, protože si můžete vybrat z celkem 20 tras, i když ta nejkratší má zhruba 23 kilometrů.
0: Dlouhý!
1: Na nejdelší z Prahy přes 70 kilometrů se taky můžete vydat, ale určená pro ty opravdu zdatné. Start je v sobotu ráno mezi 5:30 a 6:30 a je potřeba i zdravotní způsobilost. Kromě toho jsou připravené kratší trasy z Benešova, Tábora, Sedlčan nebo Milevska a nechybí samozřejmě ani dětská trasa, cyklistické varianty a trasa pro vozíčkáře.
0: Tak to by šlo, to by se jelo. Myslím, že to by bylo ono. Však dobře, výmluvy o tom, že když někdo není zdatný, že nemůže jít a že má kyčel, tohle máme cvičit, máme chodit. Choďte si, že? No jo, ale jak to bude s tou hromadnou dopravou? Protože ono to je vlastně cesta tam a dál. A nebo?
1: Ano, dopravní opatření jsou poměrně rozsáhlá, posilují se vlakové linky, například rychlíky z Prahy do Veselí nad Lužnicí a dál do Velenic a Budějovic budou po celý den zastavovat v Heřmaničkách. Navíc z Prahy do Heřmaniček pojede i několik mimořádných spěšných vlaků. Posílené budou i regionální spoje, třeba vlaková linka S90 z Benešova do Sedlčan. No a bude jezdit taky víc autobusů, linka 360 ze Smíchovského nádraží do Sedlčan a přidá se i speciální posilová linka X360, která pojede bez zastávek.
0: Tu už jsem si oblíbil ještě dřív, než jsem se rozhodl, že půjdu, ale ještě jedna věc. Já jsem extrémně, ale opravdu extrémně líný. Přece jenom Prčice nejsou Heřmaničky. Bude jezdit kyvadlový autobus jako loni.
1: Ano, bude, Honzo, jezdit kyvadlový autobus a další autobusy budou odjíždět ze Sedlce do okolních měst, třeba do Sedlčana nebo Milevska. Kapacita je podle organizátorů dostatečná, ale problém může nastat ve špičce. Když se třeba naraz sejde hodně lidí, tak to tam zkrátka budete muset chviličku počkat.
0: Tláča se tomu taky říká, tláča. No a registrace je nutná na pochod Praha Prčice nebo můžu jít na tajnečku?
1: Registrace probíhá předem, letos od 1. do 14. května, takže pozor, dnes máte poslední šanci. Přímo na místě už se pak registrovat nedá. Organizátoři zároveň upozorňují, aby se lidé řídili aktuálním značením tras a nešli takzvaně po paměti, protože některé úseky se kvůli stavbám nebo dopravě každý rok mění.
0: Turisticky velmi obdařená, jo, v nohou má opravdu mnoho kilometrů, obzvlášť kdybyste věděli její kaskádovitou zahradu, tak byste pochopili, zač je toho motůrek u jejího tláče, jak se to jmenuje?
1: Motůčko. Bez motůčka bych
0: nežila.
1: To by nešlo.
0: Každopádně Soňa Jindrová přinesla informace na téma pochod Praha Prčice a vše, co se kolem toho točí, já jsem doma jenom nastínil, že nepůjdu. Jo, nepůjdu.
1: Já letos bohužel také nepůjdu, protože já budu tady v Karlíně s našimi posluchači.
0: Ach, můj středočeský bože, já jsem odmlouval svým tátovi, zase to dopadlo problémem.
2: Já ti dal život!
0: Pak se s ním domluv.
2: To je tím, s kým se ptáš!
0: Se
2: s nějakým anarchistickým bohemem rudy!
0: A měl ho tam.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
4: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žije.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
2: Nevím, jestli jsi nás poslouchala, milá Aleno, ale ty by si zdala do nohou, máš spočítané třeba kilometry za rok?
3: Vůbec nepočítám.
2: Ani na kole, když jezdí.
3: Asi bych se podívala do nějaké aplikace, která by mi to řekla, ale vlastně se tam nedívám, protože mezi tím, co bych se dívala, radši ujedu.
2: Dobrá, Alena Zárybnická, dnes z karavanu, z Kavčích hor, anebo ještě na cestě?
3: B je správně.
2: Tak prosím pěkně, jaké máme to ranní počasí? Budeme se muset tulit, aby nám bylo teplo?
3: Kéž bychom se tulili, i když nám je hic. Každopádně, pokud tak činíme, jenom při teplotách pod 10 stupni Celsia, tak jsou podmínky ideální. Maximálně do 10 teď ve středních Čechách.
2: Ještě, že mám ten okrasný tukový prstenec na břichu, protože to zahřeje spolehlivě. No a když máme v Praze abnormální hic, tak na to můžeme zapomenout, předpokládám, i v průběhu dnešního dne, celého dne vlastně. A podle tvých slov ze včera i do konce týdne.
3: No, žádná vyhlídka na výrazné oteplení v předpovědi pro střední Čechy ani pro žádné jiné lokality v Česku, abychom nikomu nezáviděli nebo naopak se nikomu neposmívali, není. 13 až 16 stupňů Celsia budou dnešní nejvyšší teploty, bude oblačno, zataženo, ráno teď přechodně někde polojasno, ale takových lokalit moc není. Spíš ojediněle se budou vyskytovat přehánky, možná odpoledne jich bude víc než ráno.
2: Zkus něco líbezného pro ty, kteří chtějí jít pochod Praha-Prčice, nebo přijedou na den otevřených dveří, anebo až na zastávce tramvajové zjistí, že těch moře výluk krátkodobých při sobotě 16. jim potrestá jejich špatnou obuv a nohy a puchýře potom budou následovat. Tak za jakého počasí to bude?
3: Prčice se jdou v sobotu, jo? Já jsem teď nepostřehla ten začátek, jasně, rozumím. No, po ránu 7 až 4 při zmenšené oblačnosti až 2 lokálně přízemní mrazíky, v noci tedy zataženo až oblačno ujedinělé s přeháňkami deštěm, kterého bude potom k ránu na jihovýchodě kraje přibývat. A když se zaměříme na ten konkrétní sobotní den, dívám se, jestli se přeci jenom něco nezměnilo, protože vlastně se děje taková věc, že k nám bude během soboty přicházet oblačnost a srážky od jeho východu. A to není pro modely úplně standardní a hůř se jim to zkrátka počítá, ale zdá se, že by té oblačnosti mělo zůstávat hodně. A to jak v pátek, tak v sobotu. Takže pátek většinou zataženo, na jihovýchodě kraje s občasným deštěm nebo přeháňkami nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku a přesouvám-li se k sobotě 16., tak by mělo zůstávat většinou hodně mraků, během dne na většině území občas zaprší, anebo se vyskytnou přeháňky a zase bouřku nemůžeme vyloučit. Ráno 6 až 2, odpoledne 12 až 15, tak bych to s tím sluncem moc ani z Prčic, ani do Prčic neviděl.
2: S láskou Alena Zárybnická. Hezký den.
3: Je vám všem naslyšenou.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na severovýchod metropole stále ucpaný, už Cínovecké zpomalíte za sjezdem na Čakovice a Libereckou se budete sunout k Blance až půl hodiny. I k Belskou do Hloubětína ke křižovatce s Poděbradskou je to zhruba na 20 minut. Dál směrem na Hostivář čekejte frontu i v Průmyslové v úseku mezi Českobrodskou a Jižní spojkou. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce trvá kolona z úrovně Černého mostu až k Europarku. Tady čekejte půl hodiny navíc. V levém těsně před Průmyslovou stále překáží nepojízdné osobní auto. Jižní spojka ve směru ze Smíchova je plnější mezi Spořilovem a Průmyslovou a na jižní spojce čekejte nesouvislou frontu i před Barandovským mostem zhruba od sjezdu na Modřany. Pokračuje se i dál do Břížskou velmi pomalu, stále totiž regulují provoz v Mrázovce. Přejeme šťastnou cestu.
2: Děkujeme, Katko, a díky za úvodní přeřek. Potěšilo to, jako místního jsem to vlastně nikdy neslyšel a nevím, proč mě to nenapadlo a přitom je to tak pěkné. V Čokovicích. Máme se sladce a někdy hořce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
5: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: A ty se ptáš, co já, Helena? A za chvíli Petr, pohled do minulosti a pak už Lenka, zprávy v 8. Teď 7.50 a čtvrteční ráno s Honzou Maconem ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju pěkný den.

0: Au, au. Iveta přišla do studia, líbezně pozdravila, au. No, dobré ráno.
1: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Výsledky přijímaček na střední školy budou známé zítra. Pro některé děti může být neúspěch velký stres. V Praze začínají dny pěstounství. Nabídnou desítky akcí zaměřených na náhradní rodinnou péči. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
5: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
3: Zájemci o náhradní rodinnou péči v Praze můžou ode dneška navštívit Dny pěstounství. Kampaň nabídne besedy a diskuze s odborníky, setkání s pěstouny nebo Dny otevřených dveří v neziskových organizacích. Program začíná Dnem pro rodinu v Praze 3. Do poloviny června se pak bude konat dalších 26 akcí po celé metropoli, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
6: Prostřednictvím Dnů pěstounství chceme stejně jako v předchozích letech poděkovat všem, kteří pečují o děti, které to potřebují, a zároveň nabídnout podporu, motivaci a také důležité informace těm, kteří o pěstounství teprve uvažují.
3: Opravy prostor občerstvení ve sportovní hale ve Stochově na Kladensku dokončují dělníci. V provozu by mělo být od června. Radnice za práce zaplatí zhruba 5 milionů korun.
7: Sport.
3: Fotbalisté pražské Slávie porazili Jablonec a obhájili ligový titul. Na stadion v Edenu se ale fanoušci nedostali. Po výtržnostech na sobotním derby se Spartou musí být tribuny prázdné po dobu 4 zápasů. Slavističtí fanoušci tak vítězství oslavovali před zavřenými branami.
8: Před stadion v pražském Edenu přišlo oslavovat zhruba 150 fanoušků. Byla mezi nimi i paní Michaela.
9: No, tak je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
8: Na stadion se nepodívali kvůli tomu, že při sobotním derby se Spartou část z nich vběhla na hřiště a napadla proti hráče. Vadilo to třeba panu Markovi.
10: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady. Žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku.
8: Fanoušci se na slavistický stadion nepodívají ani při dalších třech zápasech. Z pražského Edenu, Richard Webs, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně i polojasno, ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy na ranních silnicích dneska ve čtvrtek 14. Opatrně na cestách, žádné kaskadérské kousky, předjíždění jenom proto, že budete někde o 10 vteřin dřív. To nestojí za to. Dnes velmi silný provoz kamionů přes Česko, směr východ. Budete hodně postávat. V Německu totiž a taky v Rakousku je svátek a kamiony musí přes naše území. Tak to je odpověď na otázku, že vidíte dnes abnormálně větší počty právě kamionů, i když na některých silnicích a dálnicích vlastně to vám ani nepřijde na dálnici D1, takže kolona třeba před Brnem už teď má přes 20 kilometrů. Nic. Pojďme dál. Zdržení na dálnici D10, Turnov, Praha, u Mnichova Hradiště, kilometr 54, zúžení fronta 10 minut, menší kolona, a to, kdo jedete z Ústí po D8 do Prahy. Máme tady taky informaci, kterou jsme dostali i od vás. Štěrbolská spojka směr Černý most. Je tam auto, které překáží v levém pruhu před sjezdem na Hloubětín, a kolona ta už se táhne z okruhu od sjezdu z D10. Zdržení pro vás jen tam 30 minut. A plná je potom taky i Novopatská od sjezdu za Talic. Cínovecká směr centrum a Liberecká, tak od sjezdu na Ďáblice, je to zkrátka moc. Držte se, pevné nervy, udržet je, já vím, je to boj, ale co se dá dělat.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: No, myslím, že budeme dělat velkou radost vám, kteří máte rádi hlas Martina Písaříka, našeho pravidelného ranního, teď už pravidelného ranního informátora na téma, co vlastně v učebnicích nebylo. Milé to je i to dnešní téma, i když...
11: Dobré ráno, střední Čechy.
0: Co pak, Toničko, co jste chtěla?
12: 25 let jsem tady s panem doktorem Žemlou. No. Takhle stál jako vy. A najednou povídá, Toničko, doběhnete pro Písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
0: No, tak děkujeme, to je téma taky dnešního vysílání. Co v učebnicích, co je? Ještě něco?
12: Bůh je žváro a že prej ho tadyhle zbolí. Náš pan doktor povídá, tak pane Podlešák, teď si lehněte, než přijede sanita, a ani se nehněte. Já se chystám, že mu píchnu do lzín. A než jsme se s doktorem otočili. Tak on se takové jel do nemocnice sám, že prý nemá čas, že suší seno. Natočili mu tam EKG. A co myslíte? Měl ho tam.
11: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
0: 8:06 a ranní vysílání Českého rozhlasu střední Čechy. Teď Petra Janů a za chvíli Lenka Filipová.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Krása. Pretty, Meteo Pretty, tady mám woman.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: No, ráno, raníčko, Honzíku, to je natulení, tak bych to jako vnímal já. A já bych samozřejmě dělal drahoty, zdráhal bych se. Ale bylo by to tělo na tělo, tuky na tuky, a to myslím, že bude fajn, protože to bude asi jediný okamžik, když nebudeme chtít zatopit v žebrech, že nás něco zahřeje, že, Aleno?
2: Kéž bychom se tolili, i když nám je hic, pokud tak činíme jenom při teplotách pod 10 stupni Celsia, tak jsou podmínky ideální, maximálně do 10 teď ve středních Čechách.
0: No dál, čtvrtek, dál, jak to vidíš?
2: No, žádná vyhlídka na výrazné oteplení, předpovědi pro střední Čechy ani pro žádné jiné lokality v Česku, abychom nikomu nezáviděli nebo naopak se někomu neposmívali, není. 13 až 16 stupňů Celsia budou dnešní nejvyšší teploty, bude oblačno, zataženo, ráno teď přechodně někde polojasno, ale takových lokalit moc není. Spíš ojediněle se budou vyskytovat přehánky. Možná odpoledne jich bude víc než ráno.
0: No jo, chladno i zítra a pozítří. Tak to bude na pochod, jak vhodné, nejen směr prčice, anebo den otevřených dveří. Tady u nás v Karlíně.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Ano, my to hlásíme neustále.
3: Tam zasílil provoz ve Strakonické, kolona popojíždí téměř v celé délce od okruhu až k Malé Chuchli. Na jižní spojce se zpomaluje u sjezdu na Modřany a krokem se pokračuje přes Dobřížskou až k Mrázovce. V ulici k Barandovu brzdí provoz omezení u teras, 10 až 15 minut zabere trasa od Štěpařské. Pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech na Městském okruhu. Kolony tak přetrvávají v Radlické od Valtrovky, v Plzeňské od Kavalírky, v Patočkově od Kajetánky. Nejdéle se zdržíte na cestě k Blance. Kolona v Liberecké, respektive Cínovecké, od sjezdu na Březině Ves je na bezmála 50 minut. A ještě se podíváme na hlavní část Pražského okruhu. Ve směru z letiště, kde jedničce se brzdí už za sjezdem z Karlovarské D6, zhruba na 26. kilometru k Ořechu na 19. pojedete okolo půl hodiny. Dobře dojeďte.
0: Děkujeme za informace, hlavně pro Prahu a nejbližší okolí. No zase, dopravní blamáž, tak z toho vás dostane archiv náš. Ano, už je to v archivu, máme to tam poměrně dlouho. Ono totiž naši kolegové z naší redakce investigativců velmi dobře odhadli život našeho kolegy zprávaře Otakara. Jeho příběh v době důchodu uslyšíte už za chvíli.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem

0: 8.25, kapela Krištofa Šňůry. Já si dělal srandu. Ano, máme tady kolegu Otakara. Otakar je náš kolega ze zpravodajství. Si představte, že tenhle vtip na vlastně Zdenka Izera a jeho prostořekost s využitím jména Otakar, on ho neznal, ten vtip.
1: Tedy Otakare, to si mě včera překvapil, jak jsi ke mně večer lehnul a sedmkrát za sebou ani si neodpočíval. Kurva se kvůli tý skleroze u k smrti.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Žádná Nikita. To je Lenka, kdybyste ji viděli prostřednictvím Ultra Mega HDK 4 kamer do studia při pohledu z našich internetových stránek střednichechy.rozhlas.cz, tak jak zpívá Rudolf Pelar.
1: Cinknu jenom tak, jedeme do zelena s érovkou červenou, jedeme na dílet.
0: No jo, a kdybyste ji viděli, tak nějak mě svádí, mám pocit.
2: Hambářka jedna, neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
0: No a ne, no jeďte s ní takhle do Itálie na zájezd.
3: A jde si k tomu stoupne.
0: No.
3: Jde se trochu neštěvíš ty.
0: No, ale pozor, máme tady důležitější hlášení.
4: Ale jestli se ty hnědý počálky zase postrácej, tak si to budete pít z těch bílejch rozpálených kelínků. A to se fakt nedá.
0: Ano, zprávy v půl krátké, ty delší až v 9, anebo na irozhlas.cz. Dobrý den, přejeme do středních Čech ve čtvrtek 14. května.
5: Půl deváté.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
5: Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát ji neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši přes 1,5 milionu korun. Bývalá ministryně ale původně žádala 8,5 milionu korun. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Město Slaný kvůli komplikacím s harmonogramem prací opět vypíše tender na kulturní a vzdělávací centrum, které vznikne v bývalém okresním domě. Dříve vybraná firma totiž městu oznámila, že nemůže splnit podmínky, které byly v zadání zakázky. Původní tender za téměř 150 milionů korun město zrušilo a připravilo nový. Lidé v Praze se dnes budou moci svést po Vltavě benátskými historickými plachetnicemi. Lodě vyplují od Hergetovy cihelny ve 14 hodin. Začnou tak slavnosti na Valis, které připomínají svátek svatého Jana Nepomuckého a potrvají až do soboty. Mělník buduje nové beach volejbalové kurty. Dělníci je staví ve volnočasovém areálu na Podolí. Nové sportoviště budou moci využívat kromě veřejnosti i děti ze sportovních klubů nebo zájmových kroužků. Areál za přibližně 5 milionů korun by měl být hotový letos v létě. A dnešní počasí bude oblačno až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: My jsi chtěla červenou vlnu, viď? Dobré ráno, červené oblečení má jinak Lenka. Pojďme ale k dopravě, tam myslím, že praskají žilky v očích, hlavně kamionům. Původně jsem si myslel, že no, hoďme kamenem, komu se to nikdy nestalo, nějaký překlep nepatrný. Ale představte si, že kdo jedete směr Brno po dálnici D1, tak vás čeká v tom pomalejším pruhu 60-kilometrová kolona kamionu. 60-kilometrová kolona kamionů na dálnici D1. Prosím vás, je to tím, že svátky jsou a uzavřené všechno, tím pádem kamiony nemohou jezdit jak v Německu, tak v Rakousku, tak se jezdí přes nás. 60-kilometrová kolona. K tomu navíc, když máme ranní dopravní špičku, D1, 52. kilometr směr Praha, nehoda nákladního auta v pravém pruhu, D6 na výjezdu Vary, hned za cedulí hlavní město, nepojízdná dodávka je v připojovacím pruhu označena trojúhelníkem a vsio. Potom ještě třída Václava Klementa v Mladé Boleslavi, tam jsou po nehodě dvě auta, aby toho nebylo málo, Králův dvůr, plzeňská, ta hlavní, tam jsou taky dvě auta v sobě, a když už náhodou se někdo drcáte s takovým divným pohledem do Prahy, tak hlavně ne přes Evropskou, protože směr centrum, po nehodě tři auta a křik všude kolem.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Ano, přejeme krásné dobré ráno, ať se vám daří, hodně štěstí, s úsměvem, bude to doufám optimistický, co budu za chvíli říkat. Nebo ne?
5: No, uvidíme. Stovku oblastí pro stavbu větrných a solárních elektráren budou zítra projednávat obce s Ministerstvem pro místní rozvoj. Co na připravované změny říkají jejich zástupci samosprávy, to řekneme už za chvíli.
0: Ano, v kulturním sále, takhle v Hošticích, ale to je samozřejmě Jihočeský kraj, tak tam přesně víme, jak to bylo. No tak to nedovolíme. Ale řekneme si to vyváženě za chvíli od kolegů, kteří na tohle téma připravili reportáž.
6: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: rána.
1: Jo, beru to osobně, 8 hodin, skoro 40 minut, to už je vlastně takové malé dopoledne. Iveta Chlumská připravuje to středočeské pro vás právě teď. A ode mě pro vás v rámci zpravodajství a reportáží třeba téma větrné elektrárny. No, ono totiž Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v Česku zavedení takzvaných akceleračních zón. Jestli jste o nich neslyšeli, tak měly by umožnit stavbu solárních nebo větrných elektráren. Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst. No a k tématu připravilo ministerstvo na zítra veřejné setkání. Na zítra, ano, budete u toho.
2: S navrhovanými akceleračními zónami jsou nespokojené některé obce i jejich obyvatelé. Paní Panošové z Milovic se nelíbí, že by areál bývalého letiště měly pokrýt solární panely.
3: Jsou jiný důležitější věci, než přemýšlet nad solárníma panelama u nás tady na letišti.
2: Lidem ze Soběhrad na Benešovsku zase vadí možnost výstavby větrných elektráren. Podle nezávislého starosty Pavla Bartíka je problematický zásah akcelerační zóny do obydlené oblasti.
4: Tady to napasovali na 500 metrů od sídel a některé jednotlivé chaty jsou dokonce uvnitř té zóny.
2: Směrnice popisuje jako vhodná místa pro akcelerační zóny například parkoviště, zemědělské objekty, skládky nebo okolí silnic.
4: Tady čistě šáhly do zemědělské půdy a do lesní půdy.
2: Dodává starosta Bartík. Areál bývalého letiště v Milovicích zmíněné podmínky splňuje. Ani tady s tím ale vedení města nesouhlasí, říká starosta Milan Pour z hnutí ANO.
5: Určitě dáme připomínky k tomuto návrhu.
2: Město, okolní obce a Středočeský kraj podepsali v roce 2022 společné memorandum, které definuje budoucí plány s areálem.
5: O té fotovoltaice se tam nepíše vůbec nic.
2: Letiště vlastní Středočeský kraj. Jeho vedení bude žádat o vyřazení oblasti ze seznamu plánovaných zón, říká náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu Jan Skopeček z ODS.
6: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
2: O ostatních lokalitách je ale kraj ochotný a připravený jednat.
6: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas.
2: Tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová upozorňuje, že zavedení akceleračních zón neznamená, že v místě musí stát větrné nebo solární elektrárny.
7: Akcelerační oblasti negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren.
2: Ministerstvo proto zve všechny dotčené obce a instituce k odborné debatě v rámci veřejného projednání záměru.
7: Veřejné projednání nenahrazuje podávání připomínek. Ty musí být uplatněny výhradně písemnou formou, a to do 1. června 2026.
2: Veřejné projednání se koná 15. května od 10 hodin v Praze. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
1: Myslí to milovické letiště, které naposledy zažilo vzlet a přistání před 30 lety, nebo tam, co byl ten festival Otvírák zavírák, či co? No, já myslím, že všichni milovičtí mají výhled právě na toto místo a všem to určitě vadí, ale je fajn, že jsou taková projednávání s těmi vyššími, nejvyššími, kteří o tom rozhodují nebo mají možnost něco upravit, takže v hospodě, pokud ji ještě nezrušili nebo neskrachovala, se dá hovořit a nadávat. Ale na jednání zkuste přijít a konstruktivně jednat.
8: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A hlavně tam nesmí jít moje máma, protože ta by řekla, že ten kůrovec tam na té Vysočině taky má svůj smysl, přece tak tam dáme větrné elektrárny místo stromů. No nic, popojedem, počasí, zelená vlna a rozloučení.

0: Ale ne, San Francisco ne. Možná ve středních Čechách, že by byla nějaká osada tohohle jména. Nevím a možná bych měl vědět, i když hodně trampy se v průběhu dnešního odpoledne potkám po 12. hodině. Taková smutná sešlost v černém, ale bude to výživné. Představte si, když vám odejde někdo, koho máte rád 30 let a jiná možnost není, než přeci jen na ten funus jít. Tak počasí to máme, jaké bude, to vám taky řeknu i sobě.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Den to bude spíš zamračený, jen zcela výjimečně se ukáží sluneční paprsky a nějaké ty dešťové kapky taky budou, no, do 16 maximálně, takže trochu přibalit, nebojte, foukat to nebude až tak moc. No a teď jde ještě o to, jestli si zařídíte nějakou lepší náladu nebo společnost lidí, se kterými třeba někam můžete vyrazit. Do galerie, na jedno, zrzaví třeba až pět. A kdo nechce, nemůže, nedá se, protože je práce a já nevím co, výmluvy, vata, tak poprosím Alenu, ať nám řekne taky, jak bude v noci na zítřek a zítra přes den. To víme, ne? Bezpečně víme.
2: Jasně, rozumím. No, po ránu 7 až 4 při zmenšené oblačnosti až 2 lokálně přízemní mrazíky, v noci tedy zataženo až oblačno, ujedinělé s přeháňkami deštěm, kterého bude potom k ránu na jihovýchodě kraje přibývat.
0: Tak dobrá, to děkujeme, bude zalito aspoň trochu nebo zavlaženo. No a víkend, sobota, pochod Praha Prčice anebo den otevřených dveří tady u nás v Praze, v Karlíně, v Českém rozhlasu střední Čechy, víme?
2: Takže pátek většinou zataženo, na jihovýchodě kraje s občasným deštěm nebo přeháňkami nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku a přesouvám-li se k sobotě, většinou hodně mraků, během dne na většině území občas zaprší, anebo se vyskytnou přeháňky a zase bouřku nemůžeme vyloučit. Ráno 6 až 2, odpoledne 12 až 15, tak bych to s tím sluncem moc ani z Prčic, ani do Prčic neviděl.
0: No jo, ale když tě tam neustále posílají, tak co máš dělat, že?
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Máme tady své pražské problémy.
3: A my opět začneme pohledem na sever hlavního města. Přijíždíte-li od D8, připravte se na zdržení v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Odtud přes Ucpanou Libereckou pojedete k Blance hodně přes půl hodiny. Plná je i trasa na Hloubětín, tedy k Belská ulice, následně i Novopatská, tou se sune dlouhá fronta v celé délce. Pokračuje okolo Černého mostu východní částí okruhu až do Štěrbohol za Europark. Průmyslovou z Hloubětína do Hostivaře budete popojíždět od Poděbradské až k jižní spojce. Před Barandovským mostem sílí provoz stále ve Strakonické koloná, také v celé délce od okruhu až k Malé Chuchli. Na jižní spojce zpomalíte u sjezdu na Modřany a budete pokračovat přes Dobříšskou až k Mrázovce. V ulici k Barandovu stále brzdí provoz omezení u teras. Okolo čtvrt hodiny zabere trasa od Štěpařské. A stále pokračuje regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Kolony čekejte například v Radlické od Valtrovky, v Plzeňské od Kavalírky, v Patočkově od Kajetánky. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
0: No a když už stojíte v nějaké té zácpě, teď hraní kolonie, prosím vás, to je nic proti tomu, co je za kolonu před Brnem na dálnici D1 na Vysočině. No, jak se to vezme, že? Můžete se modlit, můžete se prospívat společně s Marcelou Hlanovou s otázkou, jestli je na nebi Bůh. Ten mám v té zácpě 60-kilometrové koloně kamionu. Vážně od těch starostí a stresu nepomůže. Hezký den přeji.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání do městské knihovny v Berouně na besedu z cyklu Krotitelé ducha. Hostem bude architekt, herec a publicista David Vávra. Večer se zaměří především na jeho práci v oblasti církevní architektury, od rekonstrukcí evangelických sborů až po návrhy sakrálních staveb. Spoluzakladatel divadla Sklep, autor pořadů Šumná města a šumné stopy a výrazná osobnost české architektury bude mluvit nejen o stavbách, ale i o své tvorbě a vztahu k prostoru, víře a umění od 18 hodin. Výstava Už tam budem v Muzeu umění a designu v Benešově otevírá citlivé a aktuální téma rodičovství jako cesty, která nemá jasný cíl ani jednoduché odpovědi. Prostřednictvím děl současných umělkyň a umělců reflektuje otázky očekávání, dospělosti i podoby rodiny v dnešní společnosti. Projekt nabízí prostor k zamyšlení nad tím, jestli a kdy se jako rodiče i jako společnost skutečně dostaneme tam. Výstavu navštivte nejpozději do konce května. Legendární houslový virtuos a pedagog pražské HAMU Ivan Strauss se po letech spolupráce s rakovnickým kruhem přátel hudby představí publiku mimořádně vlastním recitálem. Večer nabídne slavné skladby Mozarta, Dvořáka, Martinů nebo Suka i příběhy, které se za houslovou hudbou skrývají. Komponovaný pořad Příběhy houslových skladeb začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. Úřady spolu nekomunikují dostatečně. 8 lokalit v Praze 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dříve. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky z InAdvisors to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
3: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět v situaci, kdy stát tu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích.
2: Nedostatky přiznal i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Podle něj je nutné postupovat sjednoceně u všech systémů. Dřív ale byly prosazované nekoncepční výjimky. Dodržování pořádku v parcích a na dětských hřištích Prahy 5 nově hlídá bezpečnostní agentura. Dvoučlenné hlídky tam jsou každý všední den vždy od 10 do 18 hodin. Nevhodné chování budou řešit domluvou, případně zavolají městskou nebo státní policii. Dohlížet mají na 8 předem vybraných lokalit, říká radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
4: Lokality, kterých se tohleto bude týkat, jsou tam, kde v posledních letech jsme bezpečnostní problémy cítili nejvíce, a jsou to samozřejmě speciálně vyškolení lidé. Tyto hlídky zajistí i sběr nebezpečných použitých injekčních stříkaček.
2: Třetí základní škola v Rabasově ulici ve Slaném na Kladensku bude mít nové sociální zařízení. Radnice za rekonstrukci zaplatí až 3 miliony korun. Hotovo má být v srpnu. Sport. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař, hrající NHL za Filadelfii. V sestavě naopak nechybí pardubický útočník Lukáš Sedlák. I on ale svou účast dlouho zvažoval.
5: Vždycky jste pomlácený po tom playoff, takže trošku oddychnout, nechat tu hlavu odpočinout od toho všeho. Přece jenom i s tou olympiádou tam bylo dost těch emocí, takže vás to trošku i v hlavě vyčerpá, takže pár dní jsem si dal tak nějak na rozmyšlenou, nebo já jsem asi věděl, že to tak dopadne, ale potřeboval jsem tak nějak dát dohromady, a abych věděl, že se na ten hokej zase těším.
2: Češi šampionát ve švýcarském Friburku zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Prahy je po nehodě nákladního auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. Silnice 18 je u Vesteckého mostu uzavřená, je tam padlý strom. Na místě už jsou policisté i hasiči. A v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa se srazila dvě osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Jsem tady a přeji krásný den.
1: Středočeské dopoledne.
6: A jsem taky ráda, že jste na našich vlnách, na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme pro vás skvělou muziku, ta se neodmítá, Karel Gott, Činasky, Václav Neckář, Alice Springs a další. A příběh operní pěvkyně Jarmily Novotné připomíná hollywoodské filmy. Jarmilu Novotnou my vám představíme už za chvíli, tak to nepropásněte.

0: 16,5 minuty po deváté, krásné čtvrteční 14. květnové dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Představíme příběh operní pěvkyně Jarmily Novotné. Připomíná hollywoodské filmy. Poprvé zaspívala v Národním divadle, když jí bylo 17 let. Později sklidila úspěchy po celém světě. Jím domovem byl zámek Liteň nedaleko Karlštejna na Berounsku. Na začátku druhé světové války ale musela opustit Československo. Po jejich stopách se teď vypravíme spolu s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jméno Jarmily Novotné není tak známé jako Emmy Destinové. Přesto to byla pěvkyně, která byla mimořádně vyhlasná, a to nejenom tady v Čechách, ale také v zahraničí.
2: Ano, máte pravdu. Jarmila Novotná vlastně svým jménem v zahraničí pravděpodobně rezonuje více než ta zmíněná Emma Destinová. Ale díky tomu osudu, který Jarmilu Novotnou zavedl už na začátku druhé světové války, musela opustit Československo, zpívala 16 let v metropolitní opeře a následně vlastně nemohla se vrátit domů sem, do Litně, kde se teď nacházíme, tak to její jméno prakticky bylo téměř vymazáno z českých učebnic a knih.
1: Říká současná majitelka zámku Liteň Ivana Lajdlová. Jarmila Novotná zpívala v Národním divadle už v 17 letech.
2: Byla to velká náhoda, protože prý tehdy onemocněla představitelka Mařenky z Prodané nevěsty, takže skutečně Jarmile Novotné nabídli, aby rychle zaspívala tu roli, a ona ji samozřejmě znala, takže již v 17 letech debutovala právě v té Prodané nevěstě v Národním divadle.
1: Jaký ona k tomu zámku měla vztah?
2: Jarmila Novotná se sem provdala, vzala si budoucího majitele toho panství Jiřího Daubka a jako dárek svatební dostali možnost bydlet v této budově Čechovna, která se nachází hned v sousedství toho hlavního zámku.
1: Ivana Lajdlová teď rozkládá po stole fotografie.
2: Tadyhle jsem vám přinesla ukázat fotografie, na kterých má Jarmila Novotná kostým Prodané nevěsty. Jsou to fotky z různých míst, kde buď zpívala tu Prodanou nevěstu, anebo dokonce zde z Litně, kdy si ho zkoušela, protože pravděpodobně Švadlena přijela na zkoušku přímo sem za ní na zámek, aby si to Jarmila Novotná vyzkoušela.
1: Z domova ji před válkou vyhnal nacistický režim. Přesto podporovala český národ. Koncerty končila československou hymnou a pod titulem Lidické písně nahrála české lidovky.
2: A zde například je kopie programu Prodané nevěsty z Národního divadla z roku 1947, kdy to bylo vlastně poslední vystoupení Jarmily Novotné v Národním divadle předtím, než potom tedy opustila Československo kvůli tomu puči v únoru 1948.
1: Jarmila Novotná byla velice krásná a elegantní dáma. Není proto divu, že si ji vyhlédli i filmaři. Ona natočila 13 filmů.
2: Hrála ve dvou filmech, které měly Oscara. A ten první je film The Search, neboli v češtině Poznamenaní, ve kterém hrál dětský herec Ivan Jandl, který právě za tu svoji roli získal Oscara dětského. A Jarmila Novotná v něm hrála jeho maminku.
1: Až do své smrti žila v Americe, přesto ale chtěla být pochována v Čechách.
2: Rozhodla se, že její tělo spočine vedle jejího manžela, a to tedy zde v hrobce v Litni.
1: Z Litně Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že na zámku v Litni na Berounsku se každoročně koná festival Jarmily Novotné. Letos se můžete těšit na sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou Prodanou nevěstu. Koncert pod širým nebem rozáří videomapping a další informace, včetně fotografií, najdete taky na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Mříže u vstupů, prázdné tribuny a oslavy mimo stadion. Fotbalová Slavia sice porazila Jablonec a obhájila ligový titul. Fanoušci ale kvůli trestu za sobotní výtržnosti při derby se Spartou zůstali za branami pražského Edenu. Jak vypadaly asi nejsmutnější oslavy titulu v historii českého fotbalu? Uslyšíte za chvíli.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: je krásná píseň Karla Gotta. Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy doznívá. Nekrásné oslavy to byly. Asi ty nejsmutnější oslavy titulu v historii českého fotbalu. Pražská Slavia sice po výhře 5-1 nad Jabloncem obhájila ligové prvenství místo zaplněných tribun, ale hrála před prázdným Edenem. Kvůli sobotním výtržnostem při derby se Spartou se fanoušci přímo na utkání podívat nemohli. A titul slavili jen venku před stadionem.
1: Fanoušci pražské Slavie se před vstupem na stadion v Edenu začali scházet několik minut před začátkem utkání. Venku pak také oslavovali zisk ligového titulu. Podle policistů, kteří na událost dohlíželi, přišlo fanoušků zhruba 150. Byla mezi nimi i paní Michaela.
2: Je to nejlepší, že jo? Jsme prostě mistři, takže jako po tom všem, co se stalo, tak si myslím, že jinak to ani dopadnout nemohlo.
1: Zákaz vstupu na stadion mají fanoušci kvůli událostem na sobotním derby s pražskou Spartou. Několik z nich ještě před koncem zápasu vběhlo na hřiště a fyzicky napadlo protihráče. Vadí to třeba panu Markovi.
3: Vadilo, ale tady se prokázalo srdce těch slavistických fanoušků, těch, co jsme tady, žijeme se Slaví a když nemůžeme být vevnitř, tak oslavíme aspoň venku. Slávie je navždy. Myslím, že od začátku jsme tahali za delší konec, byli jsme lepší, s převahou jsme se Jablonec přejeli a tituly zasloužené v Edenu.
1: Radost ze zisku titulu má také pan Zdeněk.
4: Zápas jako vlastně takový byl super, oslava probíhá tak, jak probíhá. Bylo to takový jednoznačný docela.
1: Fanoušci se na zápas na slavistickém stadionu nepodívají ještě další tři zápasy. Z pražského Edenu Richard Webs, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: V Česku je zhruba 200 tisíc pracujících seniorů, ukazují to data České správy sociálního zabezpečení. Personální agentury ale upozorňují na to, že by jich mohlo pracovat daleko víc. Stačila by jen větší ochota firem je zaměstnávat a taky větší úlevy ze strany státu. Více dozvíte v reportáži už za chvíli.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Jana Kratochvílová, její milování za svítání. My máme ale dopolední čas 9 hodin 47 minut. K tomu teď vám povíme, že přivýdělek k penzi, ale taky možnost, jak zůstat aktivní a v sociálním kontaktu. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál a pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu. A z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší. Což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 10 minut bude odbíjet 10. hodina. Poslechnete si další zprávy, které pro vás chystá Lenka Vokatá. No a po 10. se dozvíte, že přes 156 tisíc dětí se zhruba po měsíci čekání dozví, jestli se dostali na střední školu nebo jestli budou muset hledat dál. Cermat totiž zveřejní výsledky přijímaček už zítra 15. května. A my se tématu po 10. budeme věnovat podrobněji. Mějte hezký den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Dělníci upravují park Ostrov v Nymburce. Práce budou stát 3 miliony korun. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Opoziční poslanci se nezúčastní dnešní mimořádné schůze k usnesení o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Koalice chce prosadit usnesení, kterým by sněmovna vyjádřila nesouhlas s uspořádáním sjezdu na území Česka. Zdůvodňuje to tím, že na takovou akci na území Brna ještě nepřišla vhodná doba. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozmíchávat nenávist. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
3: Lidé v České republice nás jako poslance neplatí proto, abychom roznicovali nenávist ve společnosti. Máme spíše spojovat a na téhle ostudě se podílet nebudeme.
2: Opozice svou nepřítomnost zdůvodnila i názvem bodu. Koalice ho pojmenovala jako stanovisko vládní koalice. Dělníci upravují stromy a keře v parku Ostrov v Nymburce. Oproti původním plánům přizpůsobují práce současnému stavu dřevin. Některé stromy jsou v havarijním stavu a odborníci je místo záchrany pokácí. U dalších naopak zahájili záchranné ošetření. Celkové úpravy parku budou stát kolem 3 milionů korun, říká mluvčí města Marta Svobodová.
4: Rozšířeny byly také práce spojené s odstraněním náletových dřevin a s úpravou ploch pro frézování pařezů, aby bylo možné kvalitně založit nové travnaté plochy. Současně město připravuje zajištění následné péče o nově vysazené stromy a keře.
2: Město na akci získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Farma ve Vraňanech na Mělnicku nově pořádá programy pro děti. Žáci základních nebo i mateřských škol se tam dozví zajímavosti o pěstování ovoce a zeleniny a taky o chovu hospodářských zvířat. Podle spolumajitelky farmy Dagmar Hančové si můžou učitelé akci zarezervovat na webu.
5: Máme program takzvaný malý farmář nebo velký farmář, zase v závislosti na tom, co všechno ty školy a školky od toho očekávají, a je to spojený s občerstvením, s exkurzí, s nějakým workshopem. Prostě ty děti si tady užijí krásný dopoledne, odpoledne nebo i celý den. Sport.
2: Slavističtí fotbalisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou se odpoledne dozví tresty od ligové disciplinární komise za vyloučení v sobotním nedohraném derby se Spartou. Chorý utkání nedohrál poté, co loktem trefil do obličeje Spartana Sørensena. Douděra dostal červenou kartu za nadávky sudímu. Oba hráče pak klub z Edenu následně vyřadil z kádru. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Králově Dvoře je po nehodě dvou osobních aut neprůjezdný jeden pruh v ulici Plzeňská. Nehoda dvou aut je taky v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klementa. A další nehoda je taky v Čelákovicích v ulici Stankovského. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí čekejte zdržení z úrovně Klíčan. Fronta popojíždí až do Cínovecké ke sjezdu na Březiněves. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
6: I s krásnou muzikou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Jiří Korn, Aneta Langerová, Karel Zich, Richard Miller a další. No a kávovou sedlinu, pokud jste teď kávu třeba dopili, určitě nevyhazujte. Proč a na co se hodí, tak to se dozvíte od Jarky Vykoupilové v dnešních babských radách. A studenti, ty se dozví, jestli uspěli či ne, protože přes 156 tisíc dětí teď po netrpělivém měsíci čekání zjistí, jestli se dostali na střední školu nebo jestli budou muset hledat dál. Cermat zveřejní výsledky přijímaček už zítra. Podrobnosti přineseme za chvíli.

0: 15,5 minuty po 10. hodině, stále vám přejeme krásné čtvrteční dopoledne s datem 14. května. Bývali jste nejrvoznější při psaní testů nebo spíš při čekání na jejich výsledek? No přes 156 tisíc uchazečů zhruba měsíc čeká na to, jestli se dostali na střední školu nebo budou muset zkusit vybrat jinou. V napětí budou ještě zhruba jeden den, než se dozví, jak přijímačky dopadly. Víc k tomu teď řekneme se Soňou Jindrovou, která je se mnou ve studiu. Soňo, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pověz, známe už nějaké alespoň předběžné výsledky toho letošního prvního kola?
1: My ne, ale uchazeči mají od úterka vyhodnocené testy. Žádné aspoň hrubé statistiky ale nemáme, protože podle Cermatu, který přijímačky zajišťuje, ke včerejšímu odpolední ještě neprošli tím rozřazovacím algoritmem, který umisťuje studenty na jednotlivé školy. Ty už sice některé výsledky znají, nicméně musí čekat na ostatní a na kontrolu, jestli všechno sedí. Když prý půjde všechno podle plánu, jsou připraveni ty očekávané výsledky zveřejnit hned po půlnoci. Cermat je ale v tom opatrnější a předpokládá, že to bude v dopoledních hodinách podobně jako loni.
0: Pojďme si ten den představit. Když si tedy otevřu stránky školy, tak co?
1: No tak podle čísla, které si žáci vylosovali v systému DIPSY, zjistí, jestli byli přijati nebo nebyli, případně, že byli přijati na jinou školu. A jak to má konkrétně třeba Gymnázium nad Štolou v Praze na Letné, tak to nám popisovala jeho ředitelka a zároveň předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
2: Když se dostanete, tak nemusíte už dělat vůbec nic, protože tím pádem jste přijati. Pokud nechcete, tak do 3 dnů musíte oznámit, že odstupujete z přijetí a potom tedy ještě u nás je zapotřebí vyplnit dotazník ohledně druhého cizího jazyka.
1: No a ti, co podávali přihlášku papírovou, ne elektronickou, tak ti se dozví výsledky přímo na škole.
0: Soňo, a co když se nedostanou?
1: Tak případná volná místa už dneska neobsadíte tím, že se proti rozhodnutí o nepřijetí odvoláte. Odvoláním se ohrazujete jen, když máte pochybnosti o výsledcích testů, že byly špatně vyhodnocené. Uchazeči, kteří se nedostali ani na jednu ze 3 vybraných škol, můžou zkusit druhé kolo. Na jiných školách totiž můžou být volná místa, která právě ve druhém kole nabídnou, říká ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
3: Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. I ve druhém kole pak budou řadit své přihlášky podle priority.
1: Od 19. do 25. května, to je termín, kdy bude možné podat přihlášku do druhého kola přijímaček. A pokud škola požaduje ty jednotné testy a vy už jste je psali, máte o starost míň, protože znovu dělat nebudete. Počítají se vám výsledky z toho kola prvního.
0: Zaplať pánbu za to. Pro někoho, ať už děti nebo dospělé, může tohle období přijímacích zkoušek znamenat skutečně hodně stresu. Navíc, když je pro vás to první kolo neúspěšné. Soňo, jak to zvládnout?
1: Tak co se týče rodičů, Hana Píšová z Linky bezpečí radí, aby nejdřív oni sami ty emoce zvládli, aby si třeba o tom případném neúspěchu promluvili mezi sebou, s blízkými, případně kontaktovali některou z krizových linek.
4: Je důležitý, aby rodiče dětem neříkali takový zásadní věty jako tak to jsem zvědavá, co teď s tebou bude, nebo tak to jsme úplně v háji, to teda vůbec nevím, co budeme dělat, ale aby spíš se snažili těm dětem dodat naději, že se budou otvírat druhý kola.
1: A konec světa to neznamená ani pro děti. Podle Hany Píšové by se neměli příliš srovnávat s ostatními, měli by si naopak udělat například co nejhezčí nadcházející víkend, odpočinout si a promyslet, co dál. Situaci řešíte třeba až v okamžiku, kdy školy vyhlásí volná místa právě do toho druhého kola.
0: Říká Soňa Jindrová, my ti děkujeme. Hezký den a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, hezký den.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Kávovou sedlinu, přátelé, určitě nevyhazujte. Hodí se jako hnojivo, taky na peeling i na podporu růstu vlasů. Podrobnosti nabídne Jarka Vykoupilová už za chvíli.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením.
2: V okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi prostě do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše.
1: Architektovi Josefu Pleskotovi pomohl pan doktor Pavel Němec z oční kliniky.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Aba nám dohrála, dospívala, 2 minuty máme po 10:30, stále přejeme krásné a pohodové čtvrteční dopoledne. A teď se vypravíme za Jarkou Vykoupilovou a ta nás zve na kávu.
1: Babské rady.
2: Kávová sedlina, lidově lógr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lógr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lógr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lógr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A určitě nás poslouchejte dál. Za chvíli se podíváme do kalendáře. Máme 14. květnový den, už od rána. No a jaké události přinesl v minulosti, dozvíte se za chvíli.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
2: On a downtown street, motorbike ride

0: Taky kapela Smoky přispěla do našeho čtvrtečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy svou písní. My přispějeme pohledem do kalendáře, máme 14. květnový den, poslední ledový muž Bonifác se nám zapsal do kalendáře. Jméno se v dnešní době moc neužívá, alespoň tedy jako mužské jméno. Slouží spíš jako jméno pro domácí mazlíčky, zejména kocoury. No, já doma měla křečka Bonifáce. Herečka Petra Lustigová, nebo moderátorka a modelka Iveta Lutovská slaví den narozeninový. Oslavencům přejeme všechno nejlepší a další události s dnešním datem připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, z latiny jméno znamená muž dobrého původu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. A když ČT před lety vyhlásila anketu největší Čech, suverénně v ní Karel IV. Vyhrál. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. Lékař Edward Jenner prý ke svému objevu prohlásil: nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného. Před 105 lety v roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Dnes nemá strana ani jedno křeslo ve sněmovně a ani v senátu. Má zhruba 15 000 členů. Jejich průměrný věk je vyšší než 75.
3: Pátě, já bychom chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. Už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. To pobíhali fešáci a fešandy v záchranářském stejnokroji po plážích havajského Honolulu. Nejvyšší dřevěná rozhledna v Česku byla slavnostně otevřena před 15 lety. Najdete ji u Bohdanče na Kutnohorsku, jmenuje se Bohdanka a vysoká je 42 metrů. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. Záporáka si zahrál naposledy i v letošním filmu Gengis Birminghamu, Nesmrtelný muž. A já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za 13 minut 11 zveme vás k poslechu dalších zpráv s Lenkou Vokatou a taky vás zveme na den otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy už tuto sobotu 16. května. Od 10 do 16 hodin se na vás budeme těšit v Karlínské budově na adrese Hybešova 10, Praha 8. Otevřené budou prostory legendárního studia A, taky činoherního komplexu studia B. Samozřejmě se podíváte k nám do studií a uvidíte, jak vypadá vysílání. Informace podrobné najdete na našem webu, Facebooku i Instagramu a my se na vás moc těšíme. A co dál nabízíme třeba právě po té 11. hodině? No, informaci o tom, že v Příhrazských skalách nedaleko Mnichova hradiště na Mladoboleslavsku se nacházejí pozůstatky skalního hradu Hinšta. Z původního malého hrádku ze 13. století se dodnes zachovala jenom jedna místnost. V reportáži Jolany Novákové vám nabídneme víc.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podposte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministryni Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů Casa. Obec Nový dům na Rakovnicku dostane dotaci na rekonstrukci rybníka. Dnes bude oblačno, lokálně s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Někdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Casa. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministryně ale žádala přibližně 8,5 milionů jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Obnova vodních ploch ve Středočeském kraji bude do konce letošního roku stát více než 26 milionů korun. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 20 projektů. Z dotace přispěje například 1,5 milionu korun obci Nový dům na rekonstrukci rybníka u kostela svaté Máří Magdalény. Pokračuje středočeská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba z Hnutí STAN.
2: Současné období sucha i častější výkyvy počasí totiž jasně ukazují, že je nezbytné systematicky posilovat retenční schopnost území a také obnovovat přirozené vodní prvky v krajině.
0: Praha 1 bude mít první takzvanou školní ulici. Ruční zkušební provoz začne od září v Klimenské ulici u základní školy Jiřího Guta Jarkovského. Zákaz vjezdu pro auta bude platit v úseku od ulice u nemocenské pojišťovny ke křižovatce s ulicí Barvířskou. A to v pracovních dnech vždy od 7 do 8 hodin ráno. Říká radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Rivola ze strany GEN.
3: V případě dobré zkušenosti by následovaly také Dušní ulice a Vojtěžská. První pilotní zkoušku připravujeme symbolicky na Den dětí, kdy bude Klimenská ulice od 7 do 8 hodin úplně uzavřena pro běžnou dopravu a prostor bude patřit pouze dětem, rodičům a bezpečné cestě do školy. Sport.
0: Soupeřkami Kynžvartu ve finále české nejvyšší soutěže se staly házenkářky Slávie. Ty v semifinále play-off po obratu vyřadili obhájkyně titulu z Mostu. Rozhodující třetí utkání na severu Čech vyhrály Pražanky po druhé za sebou po penaltovém rozstřelu, tentokrát 3-1, když v normální hrací době skončil zápas 28-28. Postupu si považoval trenér Slávie Daniel Čurda.
4: Dá se to nazvat házenkářským zázrakem, protože je 13-5 ve 20. minutě druhého zápasu a otočka, to určitě se dá považovat jako za výrazný moment. Tohle je práce holek. Chodí každý den do školy, do práce, přijdu na trénink a dokážu porazit Most, takže já jsem na ně mega hrdej. Je to jejich zásluha. Já si vážím toho, že jsme porazili z mýho pohledu nejlepší tým v České republice.
1: Počasí.
0: Čekáme převládající velkou oblačnost a lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Kladně v ulici Saskova se srazila dvě osobní auta. V Praze na Štěrboholské spojce u ulice Národních hrdinů je po nehodě dvou nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Liberecké do centra je kolona od sjezdu na Prosek. Na cestě k Blance strávíte přes 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: A my jsme rádi, že jste s námi. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Stovku oblastí pro stavbu větrných a solárních elektráren budou zítra projednávat obce s Ministerstvem pro místní rozvoj. Podrobnosti přineseme v této hodině a taky se vypravíme do skal Příhraských nedaleko Mnichova Hradiště na Mladoboleslavsku. Za chvíli v reportáži Jolany Novákové. A co se týká muziky, kdo vás potěší, třeba Kristýna, John Lennon, Valda Matuška, Bára Baziková a Kamil Střihavka a další. Tak se mějte fajn.

0: John Lennon ve své krásné písni opěvoval ženu a 14 minut po 11. se s námi, tedy s Českým rozhlasem Střední Čechy, můžete vydat do Českého ráje, konkrétně do Příhrazkých skal. Tam budeme společně s naší reportérkou Jolanou Novákovou pátrat po pozůstatcích skalního hradu Hynšta. Taky zkusíme zjistit, kdy, kdo a proč ho vybudoval. Mnohé okolo hradu je totiž stále opředeno tajemstvím.
1: Po turistických cestách, které mají často podobu poměrně strmých dřevěných schodišť, jsme vystoupali z Příhraz až k vrcholům Příhrazkých skal. Naším cílem jsou pozůstatky skalního hradu Hynšta. Vyšplhali jsme sem s archeologem Mladoboleslavského muzea Filipem Krásným. Teď se schováme do takové v pískovci vytesané jeskyně s pilířem uprostřed. Filipe, co o hradu Hynšta víme? Kdo, proč a kdy ho vybudoval? Víme to?
2: My to bohužel o Hynště moc nevíme. Kdo a kdy přesně Hynštu založil, to je neznámé. Nejstarší archeologické nálezy nám napovídají, že to bylo jistě tedy ve 13. století. Přesně zatím nevíme. A Hynšta je trošku záhadná i z toho pohledu, že vlastně všechny okolní hrady zde v Příhrazkých skalách jsou na takových těch viditelných strategických místech, Valečov, Drábské, Světničky, jiné. Když to Hynšta je tak trošku ukrytá právě tady v srdci Příhrazkých skal.
1: Já musím podotknout, že když jsme sem šli, tak jsme byli nadšení tou okolní přírodou. To je nádhera, to jsou nádherné výhledy z Příhrazkých skal. No ale když se vrátím sem k hradu, hrad byl dřevěný. Kde se rozkládal? Co bylo jeho součástí? Co po něm zůstalo? Možná tahle jeskyně, nebo asi určitě, ale taky jsme viděli takové vytesané prohlubně v těch skalách, tam možná byly nějaké trámy dřív.
2: Kromě této jeskyně se vlastně dochoval část hradního příkopu. Víme také o doskály vytesané cisterně, ale jak byl vlastně hrad, jakou měl podobu a jak byl rozlehlý, to zatím ještě nevíme, a je to hlavně proto, že zde tedy ještě neproběhl v podstatě žádný jako rozsáhlejší archeologický výzkum.
1: A ty součásti toho hradu, ty byly tady na těch takových plošinách nad námi?
2: Ano, určitě. Jednak budovy, jednak tedy opevnění, a to místo, kde se nacházíme my, tak je vlastně, můžeme říct, nejhlubší část partie hradu, takže to všechno, co tvořilo hrad Hynšta, tak se nacházelo nad námi vlastně po těch skalách.
1: A tady v té jeskyni bylo co, čemu sloužila, víme?
2: A měla sloužit pro ustájení koní. A my samozřejmě nevíme, jestli to vůbec bylo ustájení, jestli to bylo ustájení v době fungování hradu a nebo třeba někdy v pozdějších dobách, kdy se toto místo stávalo útočištěm vlastně v případě nějakého ohrožení, v případě válek.
1: Tady té jeskyně se, myslím, taky říká modlitebna, nebo se mýlím?
2: Možná, že ty funkce, to využití bylo i obojí. Nejdřív tedy maštale a později snad v 17. století tajná modlitebna českých bratří, což dost možná, ale je vlastně zase jenom lidová tradice, která právě tyto tajné modlitebny umisťovala v době obrození a v době romantismu na mnohá místa zde v Českém ráji. Těch modliteben je vícero.
1: Hrad Hynšta pravděpodobně zanikl v 15. století a my si to tady teď půjdeme pořádně prohlédnout. Hezký výlet i vám přeje Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A co se týká názvu hradu Hynšta, existují dvě hypotézy. Jedna, že původ můžeme hledat v německém slově Hauen, tedy vytesávat. Hradu se totiž dříve říkalo Auenstein. No a tou druhou možností je to, že název pochází ze staročeského označení pro koně, zvláště toho kleštěného Hynšt.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Stovku oblastí pro stavbu větrných a solárních elektráren budou zítra projednávat obce s Ministerstvem pro místní rozvoj. Co na připravované změny říkají jejich zástupci samospráv, dozvíte se za chvíli.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: rozvoj plánuje v České republice zavedení akceleračních zón. Ty by umožnily stavbu solárních nebo větrných elektráren. Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají více než stovky obcí a měst. K tématu připravilo ministerstvo na zítřek veřejné setkání.
1: S navrhovanými akceleračními zónami jsou nespokojené některé obce i jejich obyvatelé. Paní Panošové z Milovic se nelíbí, že by areál bývalého letiště měly pokrýt solární panely.
2: Tak jako já si myslím, že jsou jiný důležitější věci, než přemýšlet nad solárníma panelama u nás tady na letišti. Takže za mě jako říkám, že ne.
1: Lidem ze Soběhrad na Benešovsku zase vadí možnost výstavby větrných elektráren. Podle nezávislého starosty Pavla Bartíka je problematický zásah akcelerační zóny do obydlené oblasti.
3: Tady to napasovali na 500 metrů od sídel a s tím, že dokonce některé chatové osady jsou těsně na hranici a některé jednotlivé chaty jsou dokonce uvnitř té zóny.
1: Nelíbí se jim také umístění případných větrných elektráren. Směrnice popisuje jako vhodná místa například parkoviště, zemědělské objekty, skládky nebo okolí silnic.
3: Ten, kdo to navrhoval, tak absolutně opominul to, že se mají přednostně vyčleňovat zóny, které už jsou nějakým způsobem zastavěný a tady čistě šahly do zemědělské půdy a do lesní půdy.
1: Dodává starosta Bartík. Areál bývalého letiště v Milovicích zmíněné podmínky splňuje. Ani tady s tím ale vedení města nesouhlasí, říká starosta Milan Pour z hnutí ANO.
4: My jsme tady to projednávali na zastupitelstvu, které bylo neveřejné a byla tam vzácná shoda, že určitě dáme připomínky k tomuto návrhu.
1: Město, okolní obce a Středočeský kraj podepsali v roce 2022 společné memorandum, které definuje budoucí plány s areálem.
4: O té fotovoltaice se tam nepíše vůbec nic. My chceme, aby tady byly spíš nějaké technologická výroba.
1: Letiště vlastní Středočeský kraj. Jeho vedení bude žádat o vyřazení oblasti ze seznamu plánovaných zón, říká náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu Jan Skopeček z ODS.
5: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
1: O ostatních lokalitách je ale kraj ochotný a připravený jednat.
5: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však doporučuje doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území.
1: Dodává Jan Skopeček. Tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová upozorňuje, že zavedení akceleračních zón neznamená, že v místě musí stát větrné nebo solární elektrárny.
6: Akcelerační oblasti přinesou rychlejší a administrativně snazší výstavbu obnovitelných zdrojů energie, nijak však nenahrazují samotné povolení záměru ani negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren.
1: Ministerstvo proto zve všechny dotčené obce a instituce k odborné debatě v rámci veřejného projednání záměru. Zájemci tu můžou předložit své dotazy.
6: Veřejné projednání také nenahrazuje podávání připomínek. Ty musí být uplatněny výhradně písemnou formou a to do 1. června 2026 na Ministerstvo pro místní rozvoj.
1: Říká Veronika Lukášová. Veřejné projednání se koná 15. května od 10 hodin v Praze. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat už za chvíli s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo. Teď posílám Ilonu Čákovou, za chvíli třeba kapelu Depeche Mode, Karla Černocha nebo Žalman a spol. Mějte hezký den.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Nám to zase uteklo, máme 11:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Pojďme ještě za Martinem Písaříkem a zatím, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Za 13 minut pravé poledne nabídneme zprávy s Lenkou Vokatou, po 12. hodinu příjemné muziky, k písničkám i dnes ráda budu přidávat vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány, to je známé, přesto ho opakuji, 90 01 04, pište ve tvaru STC, pak udělejte mezeru, napište váš text a dejte pozor, ať se vejde do jedné SMSky. To proto, aby k nám dorazila úplná. No a když si chcete rozepsat, raději přes webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese střednicechy.rozhlas.cz. A ještě jedno upozornění, nezapomeňte, blíží se nám víkend a my v sobotu máme den otevřených dveří, tady u nás v Českém rozhlasu Střední Čechy. A to od 10 do 16 hodin na adrese Hybešova 10, Praha 8, Karlín. Otevřené budou prostory legendárního studia A, tak i činoherního komplexu studia B, samozřejmě naše studia, abyste viděli, jak se to dělá, když se vysílá. Informace najdete na našem webu, Facebooku i Instagramu. Jo a můžete spojit dvě akce na jednou. Na Letenské pláni totiž probíhá autobusový den PID, no a s ním společně s námi tedy můžete oslavovat třeba tím, že z Letné k nám dorazíte autobusem až do Karlína. Bude pro vás připravená autobusová linka PID 2 a bude v provozu od 10 do 16 hodin v intervalu 15 minut. Těšíme se na vás.

Víte, že hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II? Dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Daniel Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout registr problémových fanoušků. Obyvatelé Prahy 8 můžou navrhovat podobu přestavby Karlínského náměstí. Bude oblačno, lokálně s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků.
7: Fotky těch, kteří se chovali nevhodně, by do něj vkládaly jednotlivé kluby, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
8: Pouze u těch hříšníků v uvozovkách, kteří se něčeho budou dopouštět, tak tam ty kluby budou mít tu možnost a ty lidi zachytit včas.
7: Problémové fanoušky by kluby odhalovaly díky kamerám u vstupu na stadiony. Aby to mohlo fungovat, je třeba změnit zákony. Pomáhá s tím proto i Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokračuje jeho předseda Jiří Kautský.
9: Pokud už se někdo protiprávně jednání dopouští, tak potom je nucen tedy strpět, že se jeho údaje budou evidovat.
7: Změny chce ministr Šťastný prosadit do konce roku. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Vedení Prahy 8 plánuje přestavět Karlínské náměstí. Opravit chce především jeho západní část s parkovištěm. Radnice proto začala sbírat od lidí návrhy, jak by bylo možné prostor využít. Lidé je můžou podávat například dnes od 14 do 18 hodin v plánovacím stanu přímo na Karlínském náměstí u dětského hřiště. Práce na stavbě nové tělocvičny u základní školy TG Masaryka v Poděbradech začnou letos v červnu. Dělníci tam zbourají starou přístavbu a na jejím místě postaví novou. Rekonstrukce za více než 140 milionů korun by měla být hotová do konce příštího roku, říká mluvčí poděbradské radnice Klára Zubíková.
10: V prvním podlaží budou šatny, toalety a menší cvičební sál. Další dvě podlaží tvoří hlavní velká tělocvična s rozměry basketbalového hřiště. Poslední podlaží tvoří více účelový sál s výstupem na terasu. Sport.
6: Fotbalisté Slávie obhájili titul v Šancelize. Vítězstvím 5-1 nad Jabloncem si trofej zajistili dvě kola před koncem soutěže. Utkání se odehrálo před prázdnými tribunami po sobotním vtrhnutí slavistických fanoušků na hřiště při derby. Právě o chybějících divácích mluví trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
11: Pro ten tým to bylo těžký, že jo? Přijdete ve vteřině o vítězství, o který hodně toužíte, ale prostě nějak se zmobilizujete a jdete na to jakoby, a zvládnete to, ale nemůžou to obejít prostě ty lidi, kteří si to nejvíc zaslouží, kteří prostě platí ty pernametky, kteří chodí na ty zápasy.
1: Počasí.
6: Čekáme převládající velkou oblačnost a lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Ve Velkých Popovicích v ulici Ringhoferová se srazila dvě osobní auta. Další nehoda dvou aut je na silnici 337 u Markovic na Kutnohorsku. A v Praze působí velké potíže nehoda v Novopatské, ve směru k Černému mostu. Kousek za sjezdem Zekbelské blokují pravý, částečně i levý pruh následky střetu dvou osobních aut a kamionu. Okolo se dá projet odstavným pruhem. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
12: Přeji vám krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
12: A jdeme na to, je tu připravená muzika, vaše vzkazy už některé taky dorazily a věřím, že další dorazí na číslo 90 01 04 ve tvaru STC Mezera váš text anebo skrze náš webový formulář. Najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Letí vrána a buty na úvod dnešních písniček a vašich vzkazů. Tak vrány, ty už jsou fuč, přiletěly vlaštovky a my přilítáme s příjemnou muzikou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, abychom potěšili třeba Janičku Kurkovou dnešním narozeninám. Přeji pohádkový život plný zdraví, štěstí a lásky. Zdravím taky dceru do Poděbrad. Upřímně a s láskou napsala Světla. A my moc gratulujeme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Písničky a vaše vzkazy pokračují na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Počasí nic moc, ale Iveta nás naladí na veselou notu, píšete mi. Písničku posílám vám do studia i všem posluchačům a příjemný poslech přeje Anička z Kutné Hory. A já moc zdravím.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk nám přijde představit nové přírůstky a také další plány, které má se svým zvířecím královstvím.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy. Písničky se vzkazem.
2: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy nabízíme zase další píseň a vzkaz k tomu. Iveto, zahrajte Janě do podmok, k narozeninám hodně zdraví, štěstí a pohody přejí Květa, Roman a Jirka a zdraví i Janičku. No a zdraví Vrchovatě přejeme i my.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 2:30 a my na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy stále hrajeme a přidáváme vaše vzkazy. Tak zatím slunečný čtvrtek vám přeji do Karlína, Iveto i všem věrným posluchačům. No a dnes prosím zahrát píseň k narozeninám Janičce Kurkové. Napsala Veronika z Rakovníka. Ráda její přání vyplním a přeji všechno nejlepší.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: růstu. Písničky se vzkazem.
1: Stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračujeme příjemnou muzikou. Mám tu další vzkaz k písni. Iveto, zdravíme vás a všechny přátele. Když zazní písnička, hned je krásné odpoledne. Tak ať potěší vás v rozhlase Janinky z Podmok, Stáňu s Alenkou, Aničku v Kutné Hoře a všechny Marušky. Krásný den plný radosti a skvělé nálady přejí dvě Jarmily. My také zdravíme a krásný den přejeme úplně všem. Stáň.

Jiří Šalingr s písní Holubí dům, teď Brontosauři a Šafrán. A komu písničku posíláme? Janě Kurkové k narozeninám. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a splnění všech svých přání, tak to přejí Stáňa s Alčou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: písničky se vzkazem.
1: Zpěvačka Cher nám dopěla, máme minutu po 15:45. Ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Pohodový narozeninový den pro oslavenkyni Janinu Kurkovou. Vše nejlepší přeje babi Jarka z Kladna.

Někdy příště Katapult na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No tak zase příště, konkrétně zítra mezi 12. a 13. vám budeme příjemně hrát a vy si k tomu můžete předávat své vzkazy. Poslední vzkaz ode mě, nezapomeňte na zprávy, budou tu za 9 minut s Lenkou Vokatou a po 13. bude hostem Alex Minářové, hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček. Tak zítra naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci dnes na mimořádné schůzi projednají výzvu vládní koalice ke zrušení sjezdu sudeckých Němců v Brně. Zástupci měst a obcí budou zítra s odborníky řešit plánované akcelerační zóny. Bude oblačno, lokálně s přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. U zprávy zvítá Lenka Vokatá. Koaliční poslanci dnes budou na mimořádné schůzi sněmovny debatovat o blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Brně. Jeho organizátory chtějí vyzvat, aby od akce upustili. Podle předsedkyně sněmovního klubu ANO Taťány Malé, sjezd zbytečně budí emoce a otevírá rány. Místo toho, aby se lidé v rozbouřené době soustředili na to, co je spojuje. Usnesení podle ní podporuje většina poslanců hnutí ANO.
3: Česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnaly už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997.
2: Opoziční poslanci se mimořádné schůze nezúčastní. V týdnu to oznámili zástupci ODS, Hnutí STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Podle opozice se koaliční politici pokoušejí rozmíchávat nenávist. Ministerstvo pro místní rozvoj zítra pořádá veřejné projednání k zavedení akceleračních zón. Ty by měly usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Vedení Středočeského kraje chce ze seznamu vyškrtnout například oblast Milovického letiště, říká náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
4: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však doporučuje doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území, zejména v oblasti Trhového Štěpánova a Chorušic.
2: Změny v územním rozvojovém plánování by se měly dotýkat zhruba stovky měst a obcí. Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Bubenický tunel v Praze. Musí totiž provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek mezi Letnou a Trojou nebude průjezdný od dnešní 23. hodiny do zítřejší 5. hodiny raní. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Sport. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. A to proto, že se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slávie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým a Douděrou dobré zkušenosti a věří, že v národním mužstvu se prohřešků nedopustí. Novinářům dnes zároveň řekl, že se za ně postavili i spoluhráči. Počasí. Po zbytek dne čekáme převládající velkou oblačnost a lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Ústecké D8 před Prahou popojíždí kamiony z úrovně Klíčan z 3. kilometru. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy popojíždí kamiony od Berouna z 18. kilometru. Chvílemi se brzdí i v levém pruhu. Ve Velkých Popovicích v ulici Ringhoferova se srazila dvě osobní auta. A další nehoda dvou aut je taky u Markovic na Kutnohorsku. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host v
5: únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: Hmm. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No my to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte nebo hrajete jí dodnes. Kamil Střihavka jí stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit

0: Žijo, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus, jedničku, dvojku a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hedla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne,
0: ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiní lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těchto těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
0: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
0: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
0: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Cermat zítra zveřejní výsledky přijímaček na střední školy a víceletá gymnázia. Lidé na Benešovsku podepisují petice proti výstavbě solárních nebo větrných elektráren. Čekáme oblačno, lokálně s přeháňkami a teploty do 16 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví zítra. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí. Pokračuje ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková.
2: Přihlášky do druhého kola bude možné podávat od 19. do 25. května, a to elektronicky prostřednictvím systému DIPSY, případně na tiskopisu. Uchazeči mohou stejně jako v prvním kole podat až 3 přihlášky do oboru bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou.
1: Obyvatelé několika obcí na Benešovsku se můžou vyjádřit k takzvaným akceleračním zónám. Ty mají v místě umožnit výstavbu solárních nebo větrných elektráren. Petice vyhlásily obce Teplíšovice, Petroupim a taky Soběhrady. Připomínky chtějí poslat na Ministerstvo pro místní rozvoj, říká nezávislý starosta Soběhrad Pavel Bartík.
3: Pro umístěvání těch elektráren se uvádí, že by měly být nějakých 700 až 1200 metrů od sídel. Tady to napasovali na 500 metrů od sídel. A s tím, že dokonce některé chatové osady jsou těsně na hranici a některé jednotlivé chaty jsou dokonce uvnitř té zóny.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá zítra veřejné setkání. Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst. Začíná rekonstrukce královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále nebo vnitřní osvětlení. Celá rekonstrukce má podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka stát 100 milionů korun.
4: Na letohrádku už se podepsal zub času. Ta opravdu rozsáhlá rekonstrukce je potřeba. Nyní probíhají přípravné práce, už probíhají zábory v okolí letohrádku.
1: Stavba královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu je italský architekt Paolo della Stella. V běžném provozu je otevřený v letní sezóně na menší komorní akce a výstavy. Sport. České hokejisty do 20 let bude trénovat Jan Tomajko. Na lavičce reprezentačního výběru do 18 let ho vystřídá Jaroslav Nedvěd, který naposledy vedl pražskou Spartu. Podle původních plánů svazu měl juniorský národní tým vést Zdeněk Moták, který se ale po oznámení odchodu Radima Rulíka ze střídačky seniorské reprezentace posunul k Ačku. Počasí. Odpoledne čekáme oblačno, lokálně přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, chladno a deštivo bude i zítra. Odpoledne naměříme do 15 stupňů a podobné počasí čekáme také o nadcházejícím víkendu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Beroun počítejte se silným provozem nejen kamionů. V koloně se jede na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty naberete zpoždění kolem 30 minut. A na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od D11 k Průmyslové pojedete 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné čtvrteční odpoledne všem.
0: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli připomeneme prvního dirigenta rozhlasového symfonického orchestru, který slaví stovku od prvního koncertu. Představíme kampaň hlavního města Pomoc na dosah a pozveme na autobusový den v sobotu na Letné. Písničky, které nestárnou, předvedou Pavol Habera, Andrea Bocelli, Laura Pausini a Jelen.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Posloucháte středočeské odpoledne nápaditou dramaturgií, která vynesla orchestry až do prestižních zahraničních koncertních síní, disponoval od začátku rozhlasový orchestr. A právě ten letos slaví 100 let. Dnes se vrátíme na úplný začátek do roku 1926. Tehdy 3 roky fungující československý rozhlas pocítil potřebu založit vlastní těleso.
1: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. Spotřeba té hudby vlastně byla velká a narůstala. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso, čili rozhlas skutečně vytvořil několik desítek pracovních míst pro hudebníky.
2: Jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek, naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny. Taktovku držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta dnes zůstává už téměř zapomenuto.
1: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější. Na druhou stranu to není umělecká osobnost, kterou bychom si dneska z jiných důvodů pamatovali. Touhle osobností je až Otakar Jeremiáš, který založil takovou první éru předválečnou a válečnou, která ten orchestr umělecky pozdvihla.
2: V té době začaly vznikat i první nahrávky. Od rozhlasového tělesa se očekávala i progresivnější dramaturgie než od běžného symfonického orchestru.
1: Mezi nejstaršími nahrávkami je část Fibichova melodramu, které se zase tolik neuváděly někde jinde.
3: Sami po vládě, po Tantalu, odjdu a všem.
1: Na druhou stranu v určitou chvíli bylo důležité, aby se orchestr nějakým způsobem blízkl i v tom základním repertoáru, takže se rozhodlo Otakar Jeremiáš natočit slovanské tance.
2: Orchestr se postupně odhodlával hrát umělecky závažnější repertoár na úrovni, která se dala poměřovat s profesionálním tělesem, jakým byla Česká filharmonie.
1: Z začátku vlastně smlouva s rozhlasem řadu hudebníků České filharmonie zachraňovala, protože Česká filharmonie za první republiky byla existenčně ve velmi nestabilní situaci, zejména ve 20. letech, a smlouva s rozhlasem ten orchestr do značné míry držela nad vodou.
2: V době první republiky někteří skladatelé tvořili přímo pro rozhlasový orchestr. Dramaturg Karel Boleslav Jirák objednal u Bohuslava Martinů postupně 3 významná díla pro rozhlas. Mezi nimi 2 rozhlasové jednoaktovky, opery Hlas lesa a Veselohra na mostě.
4: Ty srdce čisté, jak podávám je sám, nic více, pane.
2: Orchestr se neustále rozrůstal, zatímco na konci 20. let čítal přibližně 20 členů, těsně před válkou už jich měl 60. Druhá světová válka paradoxně znamenala pro těleso rozmach a těsně po roce 1945 už v orchestru hrálo přes 100 hudebníků.
1: Za války se dařilo prosazovat obrovské množství českého takového toho vlasteneckého repertoáru. Na hudbu přímo nacisté neútočili, a naopak si v podstatě nevšimli, že tady orchestr může hrát Smetanu, Dvořáka, Nováka.
2: I 50. a 60. léta znamenala pro rozhlasové symfoniky vzestup. Nastartoval ho už 2 roky po válce dirigent Karel Ančerl, který rozhlasové symfoniky v roce 1948 přivedl i na Pražské jaro. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Pozvání na kávu tentokrát přijal zpěvák a herec Roman Tomeš. Dozvíte se o televizních seriálech Doktoři z počátku a Slunečná i o roli vévody Bavorského v legendárním muzikálu Noc na Karoštejně.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Středočeské odpoledne pokračuje. Zlepšit dostupnost péče lidem s psychickými obtížemi. To chce vedení hlavního města. Spustilo proto další část kampaně Pomoc na dosah. Ta se zaměřuje například na šikanu, závislosti, duševní zdraví seniorů nebo krizovou pomoc dětem a dospívajícím. Podrobnosti zjišťoval kolega Mikuláš Vochoska. Hezký den.
1: Dobrý den. Město chce kampaní reagovat na rostoucí počet případů, kdy Pražané potřebují odbornou psychiatrickou nebo psychologickou podporu. Zaměří se proto například na šikanu, se kterou se v posledních 3 letech setkalo 57% žáků základních škol a 63% studentů středních škol. Nejde jenom o šikanu v běžném prostředí, například školy, ale také o kyberšikanu, která v posledních letech roste. Magistrát se chce více soustředit i na seniory, kde přibývá případu demence a Alzheimerovy choroby, nebo třeba na ženy po porodu, po případě na lidi ohrožené vyhořením. Vedle osvětové části město představilo také nové konkrétní služby. Pro potřebné otvírá také specializovaný web, pak taky první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost, a nebo třeba specializovanou sanitku pro lidi s duševními problémy.
0: Máme nějaké podrobnosti k té speciální sanitce?
1: Tak ta sanitka by měla poprvé zkušebně vyjet už v pondělí 18. května. Vůz by měl být zvenku k nerozeznání od běžné sanitky, aby se zachovala anonymita pacienta. Uvnitř bude kromě řidiče také psychiatrická sestra a vozidlo bude napojené online na další psychiatrická zařízení. Záchranáři tak budou schopni rychle zasahovat přímo v terénu a poskytovat okamžitou odbornou pomoc podobně jako při jiných událostech. Ročně totiž vyjíždí až k 6 000 případů, které nějakým způsobem souvisí s psychickými potížemi. To je zhruba o 30% více než v době před pandemí koronaviru.
0: Říká redaktor Mikuláš Vochoska. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Už tuto sobotu se bude konat v naší rozhlasové budově v Karlíně Den otevřených dveří, ale to jsme tuto naši akci propojili s autobusovým dnem na Letné. Právě z Letenské pláně bude jezdit každou čtvrt hodinu k nám do Karlína speciální autobusová linka PIT 2. Nasazené na ní budou celkem 4 historické autobusy, 2 Karosy a 2 Ikarusy. Připravených je spousta dalších zážitkových jízd. Podrobnosti zjišťoval Tomáš Kopáček.
2: Na Letenské pláni se uskuteční další ročník autobusového dne. I letos se fanoušci moderní a historické dopravní techniky mohou těšit na jízdy nejen historickými autobusy. Jaké novinky si organizátoři připravili, přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Letos budeme mít zase o něco víc historických autobusů, takže budeme moci nabídnout jednak více linek i kratší intervaly, protože o to je vždycky největší zájem. Kromě těch klasických už prověřených a oblíbených tras kolem Letné budeme jezdit třeba i k čistírně odpadních vod Bubenči, tunelovým komplexem Blanka do Bohnic. Nově budeme také jezdit Šáreckým údolím a ještě to propojíme s dnem otevřených dveří Českého rozhlasu v Karlíně. Tam budeme mít také speciální linku.
2: Tyto jízdy autobusů budou opět bezplatné, ale z důvodu velkého zájmu v minulých letech organizátoři doporučují vyzvednout místenky.
3: Budeme rozdávat místenky zdarma až na místě ve stánku, kde vždycky půl hodiny před tím daným odjezdem bude možné si vyzvednout místenku na ten daný autobus. Část autobusu zase bude přístupná i bez místenek, kam bude možné nastupovat rovnou. Pokud se na někoho nedostane, tak nemusí zoufat, protože ty jízdy budou během celého dne. Intervaly na těch linkách se budou pohybovat od 10 do 30 minut.
2: Na místě bude více než 30 autobusů, kterými se návštěvníci budou moci projet.
3: Autobus RTO s vlekem, což je velká zajímavost, ty budeme mít letos dokonce 2. Bude tady i klubový Ikarus, budeme tady mít i malokapacitní autobusy, historické i ty, které už dnes třeba nejezdí. Počítáme i s dvoupatrovým autobusem z Berlína nebo kloubovou karosou z Bratislavy. A pokud bude hezké počasí, tak by měl vyjet i speciální kabriolet Škoda 706 RTO.
2: Kromě jízd je na programu i statická výstava a další aktivity.
3: Výstava moderních vozidel, autobusů a trolejbusů, budou tam i různé atrakce pro celou rodinu, výstava o čitelné Praze. Letos poprvé bychom rádi prezentovali vozidla, která jezdí okolo Středočeského kraje, třeba s Ústeckým nebo Libereckým krajem, takže aby tam byly nejenom vozy, které mají ten šedočervený nátěr, anebo třeba jezdí na těch jednotlivých městských dopravách ve středních Čechách.
2: Autobusový den bude na Letenské pláni probíhat do 18 hodin. Podrobnosti a kompletní program naleznete na webu pid.cz. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Dodám, že začíná všechno v 10 hodin dopoledne a po celý den bude taky bezplatně jezdit tramvajová linka 41, která bude na Letenské pláni zastavovat.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Češi si ode dneška můžou znovu koupit dluhopisy republiky. Kladenská střední škola vyvine pro žáky i učitele virtuálního průvodce studiem. Čekáme oblačno, lokálně s přeháňkami, teploty do 16 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ministerstvo financí ode dneška lidem znovu nabízí státní dluhopisy. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Na výběr jsou tři typy. Fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
5: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které je potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
4: Podle ministryně je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Výnos ze státních dluhopisů je přitom osvobozený od srážkové daně. Virtuální asistent bude od září provádět studiem žáky střední pedagogické školy v Kladně. Pro testování technologie vybere jednu nově nastupující třídu. Vývoj má stát 6 až 7 milionů korun. K veškeré výuce budou studenti používat tablety. Takzvaný AI tutor pak bude průběžně vyhodnocovat studijní výsledky žáků a pomáhat jim. Usnadnit práci má i učitelům a administrativním pracovníkům, říká ředitel školy Petr Paták z ODS.
6: Když já jako učitel budu učit 200 studentů, tak budu mít tenhle systém na to, abych kliknul. Jakmile kliknu, tak mi vyjede student a já uvidím, jak chodí do školy, jak se mi třeba posouvá za průběhu, jestli tam jsou, řeknu, nějaké jeho slabiny.
4: Akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost a speciální sanitku terénní psychiatrické pomoci nově zřizuje vedení Prahy. Reaguje tak na rostoucí počet případů duševních obtíží pacientů. Záchranáři v metropoli každoročně registrují až 6 tisíc takových výjezdů. Pro potřebné město otvírá také specializovaný web. Sanitka by poprvé měla vyjet v pondělí 18. května, říká ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch.
7: Přidáváme specializované vozidlo s přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro školeného a psychiatrickou sestru zdravotní a ti budou vysláni na události, kde je iniciována psychická porucha. Sport.
4: Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před pátečním startem mistrovství světa. Poprvé se také dostali na led hlavní haly pro zápasy světového šampionátu ve Švýcarsku. První zápas mistrovství světa rozehrají Češi v pátek večer proti Dánsku.
3: Počasí.
4: Odpoledne čekáme oblačno, lokálně přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Chladno a deštivo bude i zítra. Odpoledne naměříme do 15 stupňů a podobné počasí čekáme také o nadcházejícím víkendu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy od sjezdu na Loděnici z 9. kilometru pojedete v koloně na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty se dá jet z exitu 10 po souběžné silnici. A ještě hlavní město v Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 za sjezdem na Průhonice čekejte kolonu z 5. kilometru. Brzký stojící dodávka na 2. kilometru u sjezdu na Opatov blokuje prostřední pruh, zdržíte se přes 10 minut. A pokračuje obousměrná regulace provozu na vjezdech do Blanky, postojíte v Patočkově z Kajetánky nebo v Holešovičkách směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy ve tři a s vámi je stále Středočeské odpoledne a Pavel Kučera.
8: Pohodový čtvrtek i dál.
3: Středočeské odpoledne.
8: Počasí na další májový víkend předpoví už za okamžik meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Budeme na Karlínském náměstí v Praze zjišťovat, jak to tam bude s parkováním. A herec Martin Písařík zapátral po tom, co v učebnicích nebylo o infarktu. Náladu vám zvednou písničky, které nestárnou Standy Hloška, Petra Kotvalda a skupin Slza a Činasky.
3: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: A je tu naše obvyklé setkání s meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou. Dobrý den.
2: Jeme potěšením, dobré odpoledne.
1: Tak jak to vypadá dnes s počasím?
2: Teploty někde mezi 13 a 16 stupni Celsia nejčastěji. A díváme se na odrazy z meteorologických radarů. Tak pro tuhle chvilku nějaké přehánky na jihovýchodním, východním okraji středních Čech, ale nic výrazného. Další se ještě severozápadně od nás vyskytují, případně západně, protože ten vzduch se přesouvá od západu směrem k východu, nebo možná od jeho západu směrem na severovýchod, tak nemůžeme vyloučit, že by se ještě teď odpoledne nějaká slabší přehánka ve středních Čechách objevila.
1: Jinak nás Bonifác zlobit nebude už?
2: Snad to zítřejší ráno, Pankrát Cervác, Bonifác a Žofie, ano. Zítra ráno 8 až 5 stupňů Celsia v minimálních teplotách, čekáme v noci převážně zataženo a jen lokálně déšť nebo přehánky, postupně bude srážek v jihovýchodní a východní části a kraje přibývat a to už souvisí s tím, co je pro nás důležité, hlavně pro východ Česka a hlavně na víkend.
1: Takže zítra už zaprší? Více?
2: Zítra by mělo být ve středních Čechách většinou zataženo nebo oblačno, ráno a dopoledne na východě kraje s deštěm, který bude obývat, no a odpoledne čekáme od jeho západu a západu nebo západu místy přehánky, ojediněle se může vyskytnout bouřka, maxima 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Co přinese závěr týdne, víkend, sobota, neděle?
2: Velké rozdíly mezi tím, jak bude v Čechách a jak na Moravě a ve Slezsku. Ten nejvýraznější rozdíl bude mezi jihovýchodem a severozápadem. Ve středních Čechách většinou ale velká oblačnost. Budou se vyskytovat místy srážky, teploty. V sobotu se můžou dostat až k 15 stupňům Celsia. Podobná maxima čekáme taky v neděli, ale jen abychom nebyli překvapeni. Pokud bychom vyjeli třeba na Moravu do Slezska, třeba i na jižní Moravu, tak tam budou teploty v neděli jen kolem 10 stupňů.
1: Tak zůstaneme raději u nás pro jistotu.
2: Rozhodně, anebo se pohneme maličko k severozápadu.
1: Anebo se přioblékneme, chceme-li na Moravu. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne. Karlínské náměstí v Praze 8 bude nejspíš vypadat jinak. Vedení radnice chce předělat hlavně západní část s bezplatným parkovištěm. Přímo na náměstí dnes městská část sbírá podněty od lidí. A je u toho i náš reportér Josef Beneda. Josefe, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Parkoviště na Karlínském náměstí zabírá v podstatě celou jeho západní část. V tuhle chvíli je téměř plné aut a některá z nich vypadají, že už tu stojí poměrně dlouho. Stání je v tomhle místě zcela zdarma, takže ho často využívají třeba i lidé ze středních Čech. Parkoviště už je také v trochu v horším stavu. Je tady popraskaná vozovka a ani čáry, které značí parkovací stání, nejsou už tak dobře vidět. A proto teď se radnice od lidí zjistit, jak by mohla toto místo vylepšit a udělat přehlednější.
0: Jak by chtěli lidé parkoviště předělat a jak si tu proměnu představuje právě vedení radnice?
1: Já jsem tady mluvil třeba s paní Zdeňkou, která dnes žije v Čimicích, ale na Karlínském náměstí bydlela v 80. letech. A ta mi popisovala, že se náměstí od té doby hodně proměnilo a oceňovala, že je tady spousta zeleně a místa na sezení. Zároveň ho prý tady musela několikrát objet, než se jí konečně podařilo zaparkovat, aby se mohla dojít k doktorce. To tady potvrdili i další lidé, kterým vadí, že stání na Karlínském náměstí nemůžou využívat místní obyvatele, protože je zaberou právě řidiči ze vzdálenějších míst. Místostarosta Prahy 8 Tomáš Hřebík z hnutí STAN řekl, že radnice chce nyní zapracovat a posoudit různé návrhy lidí, jak situaci řešit. O těch nejjednodušších, jako je zavedení modrých zón nebo instalace platební brány se závorou, až po možnost vybudování podzemního parkoviště. Jakou konkrétní variantu ale vedení městské části zvolí a jestli vůbec bude potřeba něco měnit, o tom budou zastupitelé teprve rozhodovat.
0: Vadí lidem na Karlínském náměstí i něco jiného?
1: Poměrně často lidé říkali, že na Karlínském náměstí se sdružuje spousta lidí bez domova, anebo tam lidé přes den popíjí alkohol. Třeba pan Petr, který bydlí hned u náměstí, mi říkal, že mnohdy takto pijí alkohol hned vedle dětského hřiště. Těmto lidem ale podle místostarosty Hřebíka je těžké zabránit, aby se setkávali tady i na podobných veřejných místech, pokud nijak nenaruší pořádek. Místo ale pravidelně kontrolují policisté. Hřebík na závěr doplnil,

0: že radnice by ráda upravila také místní dětská hřiště a třeba i basketbalové hřiště, na kterém je nevhodný povrch.
1: Z Karlínského náměstí v Praze se nám přihlásil náš reportér Josef Beneda. Díky, hezký den.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Vidíte, Český rozhlas Střední Čechy, herec Martin Písařík si dnes oblékl bílý plášť.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Čtvrtečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera, těším se na vás po 17. hodině opět. Do té doby se budete bavit s humoriádou Patrikem Rozehnalem a Miroslavem Hanušem, tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu. Abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut, během dne každou hodinu a také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Sněmovna přijala usnesení proti pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Čekáme oblačno, lokálně s přeháňkami a teploty do 16 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Sněmovna vyzvala organizátory sudetoněmeckého sjezdu v Brně, aby akci nepořádali. Usnesení přijala hlasy koaličních poslanců. Opozice se schůze neúčastnila. Téma sudetoněmeckého sjezdu podle ní totiž do parlamentu nepatří. Proti akci vystupovali převážně poslanci SPD. Sjezd podle nich otevírá citlivá témata nacistické okupace a narušit by mohl česko-německé vztahy. Pokračuje předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
2: Nechceme, aby se o tom nějak vážně mluvilo nebo psalo, ale je to jasný vzkaz sudetoněmeckému Landsmannschaftu, aby svoje sjezdy, jsou to Němci, aby svoje sjezdy konali v Německu.
1: Podle organizátorů se akce bude konat nezávisle na rozhodnutí sněmovny. Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Bousovem a Kopydlnem je začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
3: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Vlakotramvaj by po testech mohla z vlakových tratí zajíždět i blíž do center měst, podobně jako to je třeba v Německu nebo v Maďarsku. Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Bubenečský tunel v Praze. Musí totiž provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek mezi Letnou a Trojou nebude průjezdný od dnešní 23. hodiny do zítřejší 5. hodiny raní. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Sport. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek zařadil do předběžné širší nominace na mistrovství světa i Tomáše Chorého a Davida Douděru. A to proto, že se nestotožňuje s jejich vyřazením z kádru Slávie. Pražský klub oba reprezentanty potrestal za vyloučení v nedohraném ligovém derby a opakované nesportovní chování. Koubek má s Chorým a Douděrou dobré zkušenosti a věří, že v národním mužstvu se prohřešků nedopustí. Novinářům dnes zároveň řekl, že se za ně postavili i spoluhráči.
0: Počasí.
1: Odpoledne čekáme oblačno, lokálně přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Chladno a deštivo bude i zítra. Odpoledne naměříme do 15 stupňů a podobné počasí čekáme také o nadcházejícím víkendu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona na Pražský okruh. Za Ořech pojedete osobními auty půl hodiny. Na východním okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je fronta téměř od dálnice D11. K průmyslové je to navíc než 20 minut, poměrně dlouhé zdržení. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
2: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
3: Já si myslím, že jo, že jsem se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
2: Taky.
3: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysejí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
2: Tak to nebylo tak vysoko.
3: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle.
2: Ano.
3: A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měla svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je taková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech a tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom Švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzrahu spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolil nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, říkal, kurva, pardon, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet buchvíkám. To bylo strašný.
2: Že jste to vůbec dohrál. A jste tady. Jsem moc rád. Tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, co to bude?
1: Tak asi tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože výborný vypravěč, že a když by to člověk slyšel, třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka. Že jo? Jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychlej, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
2: Já bych to chtěl vidět, tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštari, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: Ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, Mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každém tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono se musí s ním splynout. Že? A když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kunde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne. Jo? Co krok, to kop. Jo? A takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo? Já myslím, že ten kůň jako tak... jako já, kdybych se měl učit na koni, tak spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju a pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, ten dýšní lek tam.
1: A prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám takhle vysím, je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo?
0: Ano.
1: A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo. A já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku. Byste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba jsem četl, že John Wayne spad kolikrát spad.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršulou Klukovou a Miroslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. Tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás. Hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Střenka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně.
1: Vám, ať se vydaří.
3: Ať je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda Uvizovic. A já bych si prosila pán Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak jo.
5: A zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty, vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které či já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede parní válec. Normálně zajíca, jo? Přijede parní válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak v oči sany, víš? A ptá se to z toho parního válca tomu, jak se tomu říká tomu. Tomu, no z toho parního válce, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně parní válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? To je to a říká tomu z toho parního válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, taky je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milují fory a nepamatují si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho

0: Pořád se to drží.
1: No to se pořád
0: funguje,
1: drží.
0: Funguje to pořád.
1: A já jsem si vždycky myslel, že je to sranda a pak jsem potkal nějaký kolegy z Brna, který to brali úplně vážně, jako. Jo, a přitom oni si dělají se srandu z nás, jo. Že to, no to jsou takový...
0: Byli mladší nebo stejného věku?
1: No to je otázka, co jsem já. No, teď mi bude 63, tak...
0: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
1: Ne, ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
0: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
1: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
0: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
1: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
0: kousek.
1: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhle tu hru, jo, jo, mezi divadelníkama.
0: Takže to se učí na škole už takhle?
1: No, já jsem to učila, možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte, ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, vy jste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Paní, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Hleďte. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že no. Dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek naroste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární.
2: Na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutnej, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, nebo ano. Jak jste ve Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový, třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste...
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že bylo ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo no. Vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky, no, tak...
1: Tak zdali vtipná natolik, že by sváně. Dali hlas
2: sváně,
1: i posluchači
2: dnes. Bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti, tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z té Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava Tři na šňůře se to jmenoval, jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni. Mm-hmm. Jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus Bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten jede a dělá nějakou takovou akroubu, takový udělaný jako chlapík, pak slečna, která dělala všelijaký věc, jaký pejska cvičila, jo, že jak tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel takový malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích a pak
1: taky.
2: Jsem... No, taky, ale na takovým to velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, jsem říkal, to je cirkus Bude, to je ten film z 50. let.
1: A říká,
2: no to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána, on říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, a hned jsme si povídali, říkali, jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistral, artistická skupina Mistral je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který no, měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne. To
1: ne.
2: To nevím. Já se svým kamarádem, režisérem Honzou Bornou jsme vždycky říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo? Jo. Moderní, ten ano. Nový cirkus. A my máme
1: chcete rádi... udržet tradice?
2: Ne, to nevím, ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle jo. mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád. To jsou prostě čísla A mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak je tam zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šapit. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych si
2: a protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, pač my jsme si s principálem povídali všichni, ostatní byl nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě,
1: ano.
2: A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
2: A ona taky,
1: přijde.
2: Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme se dostat.
2: Zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři Zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu ukázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha, no, já se...
4: Děkuji. A jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasnej vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak to je dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu teda, já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Teď já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo, ano.
5: Jsou to blbosti.
6: Dejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem, starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Franci, zapače si a nepustej. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klaus, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy, ale já jsem například v bejku. Čem jste vy?
5: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničku.

poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Soud potvrdil zákaz demolice Libeňského mostu v Praze. Zítra čekáme převážně zataženo, občas přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
2: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
3: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
4: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
3: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
1: Obnova vodních ploch ve Středočeském kraji bude do konce letošního roku stát víc než 620 milionů korun. Peníze hejtmanství rozdělí mezi 20 projektů. Z dotace přispěje například 1,5 milionu korun obci Nový Dům na rekonstrukci rybníka u kostela svaté Máří Magdalény. Pokračuje středočeská radní pro životní prostředí Jindřiška Romba z Hnutí STAN.
5: Současné období sucha i častější výkyvy počasí totiž jasně ukazují, že je nezbytné systematicky posilovat retenční schopnost území a také obnovovat přirozené vodní prvky v krajině.
1: Libeňský most v Praze se bourat nebude. Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zakázal jeho demolici. Informovala o tom mluvčí soudu Tereza Janešíková. Technická správa komunikací původně plánovala most nahradit novou stavbou a v roce 2022 už vybrala stavební firmu. Později ale projekt zásadně upravila. Podle antimonopolního úřadu tím změnila původní návrh natolik, že měla vypsat nové výběrové řízení. Sport. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů jmenoval předsedu České fotbalové asociace Davida Trundu a výkonného ředitele Ligové fotbalové asociace Tomáše Bártu do pracovní skupiny bezpečí na stadionech. Jejím cílem bude hledat konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při sportovních utkáních, posílení prevence i důslednějšímu postihu nepřijatelného chování na stadionech. Počasí. Zítřek bude poměrně chladný a leckde i deštivý. Ráno čekáme převážně zataženo ve východní části našeho kraje s deštěm. Odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme mezi 12 a 15 stupni. Podobné počasí bude také o nadcházejícím víkendu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové z 51. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. Navíc v koloně na 52. kilometru se srazila dvě auta, zpoždění asi 15 minut. A na D5 se z Plzně do Prahy od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru čekejte kolonu na Pražský okruh za Ořech. Osobními auty je to asi na půl hodiny. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy a před námi je teď zpravodajský souhrn Den v kraji. Slovo má Pavel Kučera.
6: Vydařené čtvrteční odpoledne s námi.
0: Den v kraji.
6: Dnes se u nás dozvíte víc o stovce oblastí pro solární a větrné elektrárny, o opravách královského letohrádku na Pražském hradě a o starostech starosty Příbramy. Písničky, které nestárnou, zaspívají Petr Rezek, Václav Neckář a Ilona Čáková.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy, Tamara Kocourková se hlásí s přehledem událostí 14. května.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Obyvatelé několika středočeských obcí se můžou vyjádřit k takzvaným akceleračním zónám. Ty mají v místě umožnit výstavbu solárních nebo větrných elektráren. Petice vyhlásily obce Teplíšovice, Petroupim a taky Soběhrady. Ministerstvo pro místní rozvoj zítra pořádá k zavedení akceleračních zón veřejné projednání. Podrobnosti přidáme za chvíli. Začíná rekonstrukce královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Na místě je naše reportérka a řekne víc už za pár minut. Středočeský kraj dá zbourat most nad železničním koridorem u Rostoklad na Kolínsku a postaví nový. Krajští radní dnes schválili uzavření smlouvy za 127 milionů korun. Součástí ceny jsou stavební práce a poplatky za výluky na mezinárodní trati mezi Prahou a Kolínem. První práce by měly začít ještě letos. Silničáři dnes v noci krátkodobě uzavřou Bubenecký tunel v Praze. Musí totiž provést pravidelnou údržbu technologií. Úsek mezi Letnou a Trojou nebude průjezdný od 11 večer až do 5 ráno. Řidiči můžou využít objízdnou trasu přes ulice Patočkova a Milady Horákové. Vědecko-technologické území u Dolních Břežan v Praze Západ získá dopravní napojení na budovanou trasu metra D. Rada kraje dnes doporučila krajským zastupitelům schválit výkupy pozemků, které jsou nezbytné pro výstavbu nových silnic propojujících oblasti jižně od Prahy s budoucí konečnou stanicí metra v Písnici. Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopidlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Na trati začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Vlakotramvaj by po testech mohla z vlakových tratí zajíždět i blíž do center měst, podobně jako to je třeba v Německu nebo v Maďarsku. A lidé si se dnes mohli svést po Vltavě benátskými historickými plachetnicemi. Lodě vypluly od Hergetovy cihelny dnes odpoledne. Zahájili tak slavnosti na Valis, které připomínají svátek svatého Jana Nepomuckého. Akce potrvá až do soboty.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: A ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v České republice zavedení akceleračních zón. Ty by umožnily stavbu solárních nebo větrných elektráren. Navrhované změny územního rozvojového plánu se dotýkají víc než stovky obcí a měst. K tématu připravilo ministerstvo na zítřek veřejné setkání.
1: S navrhovanými akceleračními zónami jsou nespokojené některé obce i jejich obyvatelé. Paní Panošové z Milovic se nelíbí, že by areál bývalého letiště měly pokrýt solární panely.
2: Tak jako já si myslím, že jsou jiný důležitější věci, než přemýšlet nad solárníma panelama u nás tady na letišti. Takže za mě jako říkám, že ne.
1: Lidem ze Soběhrad na Benešovsku zase vadí možnost výstavby větrných elektráren. Podle nezávislého starosty Pavla Bartíka je problematický zásah akcelerační zóny do obydlené oblasti.
3: Tady to napasovali na 500 metrů od sídel a s tím, že dokonce některé chatové osady jsou těsně na hranici a některé jednotlivé chaty jsou dokonce uvnitř té zóny.
1: Nelíbí se jim také umístění případných větrných elektráren. Směrnice popisuje jako vhodná místa například parkoviště, zemědělské objekty, skládky nebo okolí silnic.
3: Ten, kdo to navrhoval, tak absolutně opominul to, že se mají přednostně vyčleňovat zóny, které už jsou nějakým způsobem zastavěný a tady čistě šáhly do zemědělské půdy a do lesní půdy.
1: Dodává starosta Bartík. Areál bývalého letiště v Milovicích zmíněné podmínky splňuje. Ani tady s tím ale vedení města nesouhlasí, říká starosta Milan Pour z hnutí ANO.
4: My jsme tady to projednávali na zastupitelstvu, které bylo neveřejné a byla tam vzácná shoda, že určitě dáme připomínky k tomuto návrhu.
1: Město, okolní obce a Středočeský kraj podepsali v roce 2022 společné memorandum, které definuje budoucí plány s areálem.
4: O té fotovoltaice se tam nepíše vůbec nic. My chceme, aby tady byly spíš nějaké technologická výroba.
1: Letiště vlastní Středočeský kraj. Jeho vedení bude žádat o vyřazení oblasti ze seznamu plánovaných zón, říká náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování, dotací a sportu Jan Skopeček z ODS.
5: Lokalita se z velké části překrývá s územím, které má Středočeský kraj ve svých strategických plánech vyhrazené pro rozvoj vědy, výzkumu a inovací.
1: O ostatních lokalitách je ale kraj ochotný a připravený jednat.
5: U dalších navržených lokalit kraj v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však doporučuje doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území.
1: Dodává Jan Skopeček. Tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová upozorňuje, že zavedení akceleračních zón neznamená, že v místě musí stát větrné nebo solární elektrárny.
6: Akcelerační oblasti přinesou rychlejší a administrativně snazší výstavbu obnovitelných zdrojů energie, nijak však nenahrazují samotné povolení záměru ani negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren.
1: Ministerstvo proto zve všechny dotčené obce a instituce k odborné debatě v rámci veřejného projednání záměru. Zájemci tu můžou předložit své dotazy.
6: Veřejné projednání také nenahrazuje podávání připomínek. Ty musí být uplatněny výhradně písemnou formou, a to do 1. června 2026 na Ministerstvo pro místní rozvoj.
1: Říká Veronika Lukášová. Veřejné projednání se koná 15. května od 10 hodin v Praze. Z Milovic Alena Junová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas. Střední Čechy, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Den v kraji pokračuje na Hradě, začíná oprava královského letohrádku na Pražském hradě. Poslední rekonstrukce se dočkal v roce 2012, kdy dělníci opravili střešní krytinu. V příštích dvou letech obnoví například okna, okynice, arkádový ochos nebo dřevěný strop tanečního sálu.
1: Už teď můžou návštěvníci Královské zahrady vidět několik dělníků v blízkosti Královského letohrádku. Budují zábor u chodkových sadů. Lešení u samotného letohrádku bude k vidění už za několik týdnů, říká vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb správy Pražského hradu Barbora Féret.
2: My se budeme věnovat převážně opravám kamenických prvků, budeme věnovat péči především tomu očištění od těch povětrnostních vlivů a vlastně opravení toho kamene, který je pískovec.
1: Správa Pražského hradu chce opravit taky vnitřní prostory.
2: My ten letohrádek i ty dolní místnosti známe bílé. Při sondážích a pečlivých průzkumech byly objeveny původní renesanční kletované omítky, které my budeme pomocí restaurátorských technik navracet. Budeme tedy navracet tu původní barevnost stropu.
1: Změní se sice barevnost letohrádku, ale ne jeho využití, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
3: Bude fungovat pouze sezóně a budou to spíše komornější akce, primárně tedy výstavy, které opět nevyžadují nějaká náročná udržování klimatu.
1: Stavba Královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu byl Paolo della Stella. Podle Vyhnánka se jedná o nejvýznamnější příklad italské renesanční stavby mimo území Itálie.
3: Proto mu věnujeme maximální památkářskou péči a nechceme jej jakoliv ohrožovat tím například, že by zde probíhaly akce náročné například na klimatická opatření, klimatizace a podobně.
1: Náklady na rekonstrukci jsou 100 milionů korun.
3: Celá investice bude financována z příjmu správy Pražského hradu, tedy z příjmu, které získává díky svým návštěvníkům a turistům, kteří na Pražský hrad proudí.
1: Doplnil Pavel Vyhnánek, ředitel správy Pražského hradu. Rekonstrukce potrvá 2 roky. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Každý všední den po 17. hodině vysíláme pořad Den v kraji a každý čtvrtek za námi přichází i Tomáš Pancíř se svým hostem.
1: O čem se mluví?
2: Hezký den, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, začíná další vydání pořadu O čem se mluví. Naším dnešním hostem je starosta Příbrami a také zastupitel Středočeského kraje za hnutí ANO Jan Konvalinka. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den a díky za pozvání.
2: Na konci března jste oznámil, že nebudete kandidovat v letošních komunálních volbách. V prosinci jste přitom v tomto pořadu řekl, že kandidovat budete. Tak co se během těch 3 měsíců stalo? Proč jste změnil názor?
3: Docela změna, co?
2: Ale docela zásadní.
3: Docela zásadní, no. V prosinci jsme tady spolu točili rozhovor a potom nastalo ke konci roku takovéto bilanční období, kdy jsem si říkal, co je za mnou, co je ještě přede mnou a jaký mám další očekávání od života svýho a tak nějak 1 a 1 a 2 a 2 a nějak se to prostě všechno překulilo až do toho rozhodnutí dál nepokračovat. Jednak trošku zdravotní aspekty tam se hrály roli, hodně rodina,

0: a taky už třeba i určitá možná i únava materiálu, co se týká mé nějaké další vůle a toho, prostě jestli chci nebo nechci dál pokračovat. A já jsem si řekl, že dál prostě nechci. A že si dám od té politiky, té komunální, na chvíli odpočinek, oraz, a rozhodně to nejsou zavřená, zabouchnutá dveře za politikou komunální, ale určitě na nějakou dobu si rád odpočinu.
1: Na jakou dobu to plánujete? Na jedno volební období, nebo uvažujete o nějakých jiných volbách, ve kterých byste mezi tím kandidoval?
0: Žádné jiné volby zkoušet nebudu. Hodně se mluvilo i o mojí kandidatuře do Senátu, to taky zkoušet nebudu. Uvidíme, možná počkám 4 roky, možná 8, ale rozhodně to nejsou zavřený dveře, že bych tu politiku definitivně pověsil na hřebík, ale spíše to taková technologická odstávka, dá se říct.
1: Pro letošní komunální volby už je to definitivní, nebo tak, jak byly 3 měsíce mezi tím, kdy jste řekl, že budete kandidovat, potom, že nebude kandidovat, tak ještě do prázdnin může přijít zase rozhodnutí, že budete kandidovat?
0: Jo, jakože bych se zase rozhodl zpátky. Ne, tohle je opravdu definitivní, řekl jsem to veřejně a stojím si za tím, prostě už nekandiduju dál.
1: Je zatím nějaké znechucení z politiky?
0: Částečně ano, možná i celkově z celospolečenského vývoje a z toho, jak ta společnost hrubne a stává se sprostší a nevybíravější v těch různých komunikačních platformách na sociálních sítích a tak podobně. No to je věc, která sice jako na politika, který třeba už si vybuduje takový teflonový povrch, po kterém ty věci stékají, tak možná by to třeba úplně působit nemělo, ale přece jenom to působí a člověk je z toho začas unavený a propisuje se to do rodiny a prostě člověk si pak udělá takový možná test proporcionality, jestli to za to stojí nebo nestojí, a teď momentálně si říkám, že opravdu ne. A uvidíme, co bude za pár let.
1: Souvisí to také s nějak se vztahy v rámci příbramského ANO?
0: Ne, to ne, to určitě ne. Tam ty vztahy máme normální, slušný, komunikujeme dobře i s koaličními partnery. Tam určitě o tomhle to není.
1: Vy jste také středočeským zastupitelem, tam zůstanete?
0: Na krajském zastupitelstvu bych chtěl zůstat. Tam ta práce jednak tedy není pro mě až tak zatěžující, co se týká času a náročnosti, ale zároveň jsou tam úkoly, které potřebuji plně, zejména v oblasti sociální, v sociálním výboru a tak dále. Takže tam bych rád zůstal.
1: Co jinak budete dělat? Vy jste na Facebooku napsal, že rád využijete jiné příležitosti, které se před vámi otevírají. Tak co se otevírá?
0: No, otevírá se toho poměrně dost, až mě to překvapilo, protože jsem si říkal, že jsem takový jednostranně zaměřený člověk, buď na školství tedy, nebo na oblast sociálních služeb, ale přicházejí různé nabídky z různých směrů, ať už z oblasti těch, co jsem zmínil, anebo třeba i z komerční sféry, z biznesu různě. Mám v tuhle chvíli pár variant, kterým se věnuju. Asi si nejspíš z nich vyberu, nebudu říkat jakou zatím, protože jsem pověrčivý a nechci to zakřiknout, ale těším se na to a hrozně rád bych využil schopnosti, dovednosti, které mám, které můžu nabídnout, a chci dál pracovat.
1: Co ještě chcete do voleb stihnout?
0: Je toho docela dost, co je potřeba stihnout. Určitě bychom chtěli mít vysoutěžený a pod smlouvou schovaný bazén, to znamená rekonstrukci bazénu. Potřebuji, aby se zopakoval tender na čistírnu odpadních vod. To je hodně důležité. A potom jsou tady další drobnější věci, které je potřeba ještě dokončit. Třeba můj vydupaný projekt rekonstrukce malé scény v divadle Antonína Dvořáka. Ta prostě bude, jsem říkal, že neodejdu z radnice, dokud ta malá scéna nebude opravená. Teď už to teda vypadá, že snad už to na podzim bude.
2: Český rozhlas Střední Čechy, o čem se mluví s Tomášem Pancířem a jeho hostem.
1: Končící starosta Příbramy, také zastupitel Středočeského kraje za hnutí ANO Jan Konvalinka je dnešním hostem Českého rozhlasu Střední Čechy. Příbram se v posledních týdnech objevuje v médiích i v souvislosti s policejním zásahem a podezřením z ovlivněných zakázek v hodnotě 280 milionů v příbramské nemocnici. Ta nemocnice je krajská. Týká se to i nějak města?
0: obyvatelé města, občané, a nejenom města, ale i toho regionu to samozřejmě vnímají. Spousta z nich nerozlišuje, jestli je ta nemocnice krajská nebo městská, prostě je v Příbrami, tak je to příbramská nemocnice. I se mě lidi ptali, jak to s tou nemocnicí teda bude teď. Takže spíš jako týká se to města v takové té rovině, říkejme třeba reputační. Jsem zaznamenal různé komentáře, kdy lidi říkají, no jo, Příbram, že jo, to je prostě to, co se dalo čekat v Příbrami. Ale já si myslím, že ten problém, který teď v té nemocnici je, tak se rozhodně nepropisuje do úrovně zdravotní péče. Ta nemocnice funguje dál, poskytuje služby tak, jako poskytovala doteďka. Je potřeba, aby se ta situace objasnila, to, co tam je, aby se zjistilo, kdo za co může, kdo co udělal. Z těch původních asi 12 nebo 13 lidí, kteří byli zadrženi, tak potom je na konci nějakých 5-6, kteří tedy skutečně čelí nějakému obvinění, potom jsou v tom ještě nějaké firmy soukromé, stavební. Je potřeba, aby se to prošetřilo, aby se ukázalo a hlavně, aby taky za to byli politici ochotní vzít nějakou politickou odpovědnost. Jo. Mně se tady třeba úplně nelíbil postoj středočeské hejtmanky Peckové, která v podstatě ten kraj od toho úplně odpojila. Řekla, že to je akciová společnost, která je úplně samostatná, sice teda je krajská, ale je úplně samostatná. To se mi úplně nelíbilo tady tohleto. Jo. Si myslím, že...
1: Jakou zodpovědnost nebo jaké vyvození odpovědnosti byste čekal?
0: Tak minimálně to, jako se k tomu přihlásit a říct, ano, je to krajské zařízení a pokud se tam něco stane, tak to bude i zodpovědnost nás jako kraje. Jo, tohle. To tam tedy úplně nezaznělo, ale jak říkám, uvidíme, co se vyšetří, jestli z toho budou nakonec skutečně obvinění, obžalovaní a potrestaní lidé. A ta situace v tuhle chvíli je taková, že asi je předčasné to komentovat víc.
1: K Příbrami samozřejmě patří také poutní místo Svatá Hora. My jsme v poslední době i v tomto pořadu mluvili o odchodu řádu redemptoristů a o tom, co to bude znamenat pro fungování Svaté Hory a pro spolupráci církve s městem. V minulých týdnech se stal právě redemptorista Stanislav Přibyl pražským arcibiskupem. Také se chystá, nebo v těchto týdnech má dojít ke změně faráře. Mění to něco na budoucnosti Svaté Hory a na spolupráci s městem?
0: No, ona ta spolupráce v době, kdy ještě na Svaté Hoře byli redemptoristé, tak byla vynikající. Tam to fungovalo skvěle, víceméně na přátelské bázi, na všem jsme se dohodli. Potom s jejich odchodem a s příchodem nového pana faráře se určité věci změnily. Nejenom tedy v nějaké rovině vztahově postojové, ale i třeba možná zdánlivá drobnost, pro mě ne, že se výrazně snížil počet bohoslužeb nebo mší pro veřejnost. Dřív byli lidé zvyklí na to, že několikrát týdně se mohli přijít na Svatou Horu, pomodlit a vyslechnout si kázání. To se výrazně snížilo, což mě mrzelo. A možná i ty vztahy mezi městem a Svatou Horou možná doznali určitých změn, rozhodně nebyly tak vřelé a tak přátelské. Mě třeba mrzelo, že ze Svaté Hory odešli i dlouholetí pracovníci, kteří tam dřív fungovali mnoho let a vedli, nebo spolu vedli tu Svatou Horu.
1: A čekáte, že se to teď tedy změní s nástupem nového pražského arcibiskupa se změnou v osobě faráře přímo na Svaté Hoře?
0: Možná si přeju, aby se něco změnilo, aby ty vztahy se zase vrátily do nějakého normálu, lepšího, aby Svatá Hora se stala možná ještě víc otevřenou, aby zkrátka dobře to bylo to poutní místo, na které jsme byli zvyklí a které máme rádi.
1: Když mluvíme o tom, že k Příbrami patří Svatá Hora, tak samozřejmě k Příbrami patří také hornictví. Vy chystáte setkání hornických měst, začne vlastně přesně za měsíc, dorazit má 1200 účastníků, připravený bohatý kulturní program. Jak významná událost pro Příbram to je?
0: Nesmírně. To je věc, která tady 10 let nebyla. A je to i z jako hlediska organizačního, technického zajištění, tak je to největší událost, u které já jsem kdy měl možnost být. Je to pro nás veliká čest, pro Příbram, že právě to jubilejní 30. setkání můžeme pořádat a hodně si od toho slibujeme velikou návštěvnost, velikou pozornost, která bude věnovaná městu. Oni přijedou lidé nejenom z České republiky, ale i z Evropy v rámci i té druhé akce, která je s tím spojená, propojená, to je ten 19. Evropský den horníků a hutníků. Nás čekají delegace z evropských zemí. Bude to skutečně velká, veliká věc. Bude k tomu bohatý doprovodný program, koncerty, události, přednášky, budou u nás koncertovat třeba Vojtáno, Pokáč, Spables Helpers a další kapely, takže si tam každý přijde na své a všichni jsou mezi 12. a 14. červnem zváni do Příbramy.
1: Ten program bude zadarmo?
0: Jasně, program je zadarmo, všechno je tam otevřené a všichni jsou, jak jsem říkal, zváni.
1: Říká dnešní host pořadu O čem se mluví Českého rozhlasu Střední Čechy, starosta Příbramy, také zastupitel Středočeského kraje za hnutí ANO Jan Konvalinka. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Díky moc, mějte se krásně, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: O čem se mluví?

0: počasí ve středních Čechách.
1: Co chystá počasí, to ví meteoroložka České televize Alena Zárybnická.
2: To zítřejší ráno, Pankrác, Hrvác, Bonifác a Žofie, ano. Zítra ráno 8 až 5 stupňů Celsia v minimálních teplotách, čekáme v noci převážně zataženo a jen lokálně déšť nebo přehánky, postupně bude srážek v jihovýchodní a východní části a kraje přibývat a to už souvisí s tím, co je pro nás důležité, hlavně pro východ Česka a hlavně na víkend.
1: Takže zítra už zaprší? Více?
2: Zítra by mělo být ve středních Čechách většinou zataženo nebo oblačno, ráno a dopoledne na východě kraje s deštěm, který bude obývat, no a odpoledne čekáme od jeho západu a západu nebo západu místy přehánky, ojediněle se může vyskytnout bouřka, maxima 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Co přinese závěr týdne, víkend, sobota, neděle?
2: Velké rozdíly mezi tím, jak bude v Čechách a jak na Moravě a ve Slezsku. Ten nejvýraznější rozdíl bude mezi jihovýchodem a severozápadem. Ve středních Čechách většinou ale velká oblačnost. Budou se vyskytovat místy srážky, teploty. V sobotu se můžou dostat až k 15 stupňům Celsia. Podobná maxima čekáme taky v neděli, ale jen abychom nebyli překvapeni. Pokud bychom vyjeli třeba na Moravu do Slezska, třeba i na jižní Moravu, tak tam budou teploty v neděli jen kolem 10 stupňů.
1: Tak zůstaneme raději u nás.
2: Rozhodně, anebo se pohneme maličko k severozápadu.
1: Anebo se přioblékneme, chceme-li na Moravu. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: Pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.
1: Za chvíli pokračuje středočeské odpoledne. Pavel Kučera zůstává s vámi, stejně jako dobrý zvuk a maximální pohoda.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra čekáme převážně zataženo, občas přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
3: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
3: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU-ČSL.
5: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
3: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
6: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
3: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Bousovem a Kopydlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
2: Vlakotramvaj by po testech mohla z vlakových tratí zajíždět i blíž do center měst, podobně jako to je třeba v Německu nebo v Maďarsku. Akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost a speciální sanitku terénní psychiatrické pomoci nově zřizuje vedení Prahy. Reaguje tak na rostoucí počet případů duševních obtíží pacientů. Záchranáři v metropoli každoročně registrují až 6 tisíc takových výjezdů. Pro potřebné město otvírá také specializovaný web. Sanitka by poprvé měla vyjet v pondělí 18. května, říká ředitel pražských záchranářů Petr Kolouch.
8: Přidáváme specializované vozidlo přítomností minimálně řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby pro školeného a psychiatrickou sestru zdravotní a ti budou vysláni na události, kde je iniciována psychická porucha. Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková si na antukovém turnaji v Římě zahraje deblové semifinále. S Američankou Townsendovou porazili australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a zvítězili už po 17. za sebou.
1: Počasí.
2: Zítřek bude poměrně chladný, ale kde i deštivý. Ráno čekáme převážně zataženo ve východní části našeho kraje s deštěm. Odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme mezi 12 a 15 stupni. Podobné počasí bude také o nadcházejícím víkendu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem na 14. kilometru zasahují záchranáři po nehodě. Na dálnici je vrtulník a provoz stojí. Dá se jet z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte za Nehvizdy. A na pražském okruhu směrem na dálnici D1 se jede v koloně od D5 za Ořech asi 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Před námi je poslední hodina středočeského odpoledne. Stále je s vámi Pavel Kučera.
9: Hezký čtvrtek s námi i po 18. hodině.
1: Středočeské odpoledne.
9: Už za chvíli zjistíme, jak se má 200 tisíc pracujících seniorů v Česku. Zajdeme na premiéru nového divadla v pražské La Fabrice a pozveme na Den Skelty do Nového Strašecí. I na písničky, které nestárnou, tentokrát s Marí Rotrovou, Lenkou Filipovou, Jindrou Malíkem a Kabátem.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tady je Český rozhlas Střední Čechy. Pojďme se podívat na pracující seniory, při výdělek k penzi, ale také možnost, jak zůstat aktivní a v sociálním kontaktu. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciál pracovní trh v Česku nevyužívá naplno. A to nejenom kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Pracovat při penzi chtěla kvůli přivýdělku, ale hlavně jí práce bavila. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často, anebo případně pracují na částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Pro lidi v důchodovém věku jsou taky typická určitá odvětví, říká Michal Španěl z portálu jenpráce.cz.
3: U mužů je nejčastější zpracovatelský průmysl. Se bavíme asi o 23%, ve stavebnictví kolem 11%. U žen je to velmi často vzdělávání a pak zdravotní a sociální péče. Obecně pak mají naopak třeba nižší zastoupení v IT a komunikace, také v gastronomii či stravování.
2: Pracujících seniorů je v Česku podle České správy sociálního zabezpečení od roku 2020 kolem 200 tisíc. Třeba v roce 2019 jich ale bylo 220 tisíc. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, pokračují na svých předešlých pozicích hlavně seniori s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
4: Kor, když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu. A z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Vedoucí sekce zaměstnanosti v hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
5: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídky. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu, podle dat Ministerstva práce, loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Dřív platilo taky navyšování vyměřovacího základu penze za odpracovaný rok, což ale bývalá vláda zrušila. Současný kabinet chce opatření vrátit a základ zvyšovat o 1,5%. Odbory tento krok vítají, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
6: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuté, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: Podle Tomáše Ervína Dombrovského z Alma Career by se měl stát zaměřit taky na větší podporu lidí, kteří už jsou v důchodovém věku, ale penzi nepobírají. Těch se totiž podle Dombrovského možnost odpustit důchodové odvody netýká. V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Anderle, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy je tady, píše se rok asi 2033 a v českopolském pohraničí se setkává skupina vyvolených z oblasti kultury a humanitních věd. Jejich úkol je prostý, přesvědčit Čechy a Poláky, aby v době krize bojovali bok po boku jako jeden národ. Právě tak začíná nová autorská inscenace činohry Národního divadla v Praze, která vznikala ve spolupráci s polským divadlem Juliuše Slovackého v Krakově. Světovou premiéru má už za hodinu v pražské La Fabrice.
1: A v jiných zemích je to ještě horší. Ze všech států bývalé Evropské unie jsou Poláci a Češi nejvíc připoutaní k myšlence svobodné Evropy. Nejasné stanovisko Finů, protože ti mluví velice málo a velice těžší.
2: Já myslím, že hlavním tématem není jakoby to česko-polské přátelství, ale je to asi manipulace.
3: Říká režisér inscenace Jakub Krofta.
2: Manipulace ve veřejném prostoru, manipulace informacemi, manipulace jakoby veřejným míněním.
3: Původní hru s názvem Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce připravoval Jakub Krofta s polskou dramatičkou Marií Vojtyško.
4: Myslím, že teď je taková doba, že jsme trošku antiintelektuální a myslím, že to je špatně.
2: Myslím, že lidi trochu asi přestali věřit prostě lidem vzdělaným. Samozřejmě asi taky to je trochu vina těch lidí vzdělaných, že se moc daleko vzdálili tomu obyčejnému životu, ale dneska skutečně díky samozřejmě sociálním sítím a tak dále si vlastně na vzdělance může hrát každý.
3: Celý příběh se odehrává v přísně střeženém vládním komplexu, připomínajícím luxusní rekreační rezort.
2: Jsou samozřejmě pod stálým dozorem a je to tak trošku vlastně Big Brother.
3: Ve hře vystupuje 7 herců z českého i polského souboru. Za pražské Národní divadlo se představí třeba Marek Daniel nebo Šimon Krupa. Z krakovského divadla Juliuše Slovackého uvidí diváci například Daniela Malchara.
5: Hraju Natana, který pochází z Polska, z města Zakopané. Je to známý zpěvák a tak trochu celebrita. A jeho úkolem je vyhrát válku. Snaží se o to třeba tak, že skládá hymnu, vlastně spojí českou a polskou hymnu do jedné sjednocené.

0: Chtěl bych, aby si diváci odnesli, že jsme všichni lidé a měli bychom si být všichni rovni, protože tady nejde o hranice, nejde o jazyk, jde o lidi se stejnými hodnotami. A pokud máme a sdílíme stejné hodnoty, jsme nakonec všichni stejná země.
1: Inscenace kombinuje češtinu a polštinu. Najít mezi oběma jazyky přirozený rytmus nebylo ale podle režiséra Jakuba Crofty ze začátku jednoduché.
2: Každý mluví svým jazykem a v Čechách budou samozřejmě český titulky a v Polsku budou polský titulky.
1: Po premiérách v Česku zamíří inscenace i do Polska. V Krakově ji poprvé diváci uvidí 22. května. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: A do naší party rozehrané patří i Denisa Hergeslová a nepřichází s prázdnou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Vyrazte s vašimi dětmi na jedinečné noční putování dějinami v rámci muzejní noci v Jílovém u Prahy. Během večera potkáte oživeného magistra Kellyho, středověkého horníka i císaře Karla IV. S královnou Eliškou Pomořanskou. Nahlédnete do tajů středověkého skriptoria, setkáte se s obyvateli pravěku a na závěr vás čeká fascinující setkání s Albertem Einsteinem a tajemstvím vesmíru. Na jednotlivých stanovištích budete plnit úkoly, poznávat dávná řemesla i legendy a za svou odvahu získáte odměnu. Muzejní noc potrvá od 18 do 22 hodin. Výstava obrazů, která vyzývá k zastavení, stišení a otevření se světlu, naději a vnitřnímu klidu, se koná na zámku ve Zruči nad Sázavou. Má název Krásné budoucí a je plná obrazů, které jemně pracují s náladami, pocity a poezií přírody a připomínají, že když se obrátí vrátíme ke světlu, temnota ztrácí svou sílu a krásné budoucí se stává přítomností. Autorkou děl je výtvarnice Irena Kovářová a výstava potrvá do konce května. Muzeum Nové Strašecí vás zve na 19. ročník akce Den Skelty. Můžete se těšit na ukázky keltských řemesel, rýžování zlata, výrobu šperků i hledání pokladu pro děti. Letošní program připomene taky tajemství hromadných archeologických nálezů a nabídne výstavu Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Akce potrvá od 9 do 16 hodin. V 17 hodin ji pak završí slavnostní zahájení výstavy s komentovanou prohlídkou autorů a nálezců. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu strednicechy.rozhlas.cz, tak zítra zase ve stejných časech s vámi bude Pavel Kučera. Mějte fajn večer a ať se daří.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Češi si od dneška můžou znovu koupit dluhopisy republiky. Zástupci měst a obcí budou zítra s odborníky řešit plánované akcelerační zóny. V pátek čekáme převážně zataženou, občas přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo financí ode dneška lidem znovu nabízí státní dluhopisy. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Na výběr jsou tři typy, fixní a protiinflační na 5 let a nový 3měsíční. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června, říká Schillerová.
2: Objednávky dluhopisů se potvrdí uhrazením, které je potřeba provést nejpozději do 7. července. Zájemce může investovat minimálně 1 000 korun. Maximálně 3 miliony korun.
0: Podle ministryně je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Výnos ze státních dluhopisů je přitom osvobozený od srážkové daně. Ministerstvo pro místní rozvoj zítra pořádá veřejné projednání k zavedení akceleračních zón. Ty by měly usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Vedení Středočeského kraje chce ze seznamu vyškrtnout například oblast Milovického letiště, říká náměstek hejtmanky Jan Skopeček z ODS.
3: U dalších navržených lokalit kraje v této fázi neuplatňuje zásadní nesouhlas. Zároveň však doporučuje doplnění podmínek a opatření k minimalizaci negativních dopadů na krajinu, životní prostředí a charakter území, zejména v oblasti Trhového, Štěpánova a Chorušic.
0: Změny v územním rozvojovém plánování by se měly dotýkat zhruba 100 měst a obcí. Začíná rekonstrukce Královského letohrádku na Pražském hradě. Potrvá 2 roky. Dělníci opraví například dřevěný strop v tanečním sále nebo vnitřní osvětlení. Celá rekonstrukce má podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka stát 100 milionů korun.
4: Na letohrádku už se podepsal zub času. Opravdu rozsáhlá rekonstrukce je potřeba. Nyní probíhají přípravné práce, už probíhají zábory v okolí letohrádku.
0: Stavba Královského letohrádku začala v roce 1538. Autorem původního návrhu je italský architekt Paolo della Stella. V běžném provozu je otevřený v letní sezóně na menší komorní akce a výstavy. Sport. Čeští hokejisté mají za sebou poslední plnohodnotný trénink před pátečním startem mistrovství světa. Poprvé se také dostali na led hlavní haly pro zápasy světového šampionátu ve Švýcarsku. První zápas mistrovství světa rozehrají Češi v pátek večer proti Dánsku. Počasí. Zítřek bude poměrně chladný, ale kde i deštivý. Ráno čekáme převážně zataženo ve východní části našeho kraje s deštěm. Odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme mezi 12 a 15 stupni. Podobné počasí bude také o nadcházejícím víkendu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště na dálnici D1 zůstává kolona od dálnice D5 z 22. kilometru za Ořech, zpoždění do 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most za nájezdem z Dolních Počernic stojí kamion, blokuje pravý pruh, slábnoucím provozem se kolona zkracuje, brzdí se zase zdem na Běchovice, zpoždění asi 10 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno. No ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu. Takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano. A pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž obvinění zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný.
1: Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospali cestující.
1: Místo popsali.
2: Pak je tady, podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No a abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapitalistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Oromava Keren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pětním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zazpomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zazpomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o který se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholní politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel k mně poprvé. Já jsem byl hodně malinký, vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitu, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Takže na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu je jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenkách a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsana z Amensa Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraně ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhej dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že je to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád. No.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kdykoliv, kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně rád na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho

0: poprosil, aby mi napsal dva anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád. Vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, já chyma Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, které našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím mým krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový singl, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvahách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Vilémčok. A zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to, já Chyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje, ty mý svahelský texty jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace CERMAT. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od CERMATu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka CERMATu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopydlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopydlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu s chodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc svítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Nora Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka, Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníku Fešáků.

Pilíř budějických nezmarů Tonda Hlaváč s banjem Vojty Zíchy a kytaristou Milanem Tripesem v sestavě budějického, jak se teď s oblibou říká, volnočasového tria Koukol a svítá svého času.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na dnes už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vocchovec Verich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1 000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas.
0: Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhrály na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve 2 setech a postoupil do semifinále.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo, na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový, takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klánil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, no.
2: Vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment. Jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka. Nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám, no,
2: prosím.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne. Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Když to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co tu blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírá dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
2: no tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jak si mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati,
2: představ se nám.
3: Simono, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: Ano, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidíte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
4: A to je škoda zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska,

0: to, co jinak nelze kvalifikovat, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci. Chci říct, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, toho. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, ty říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic.

0: Je, takovýhle vysvědčení mě přinese.
1: Ale tati, teď jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
1: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
1: Ale jsou to jednušky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
1: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pát do co třeba s, druhý pát číko a ča třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chrousta.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kde pak porád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Myslím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kde pak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kde pak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne, všechny Vojta Zemlína vedl chroustá, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splete mě, co do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách. Chroustá.
0: Ale je.
1: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustá.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl, darebo jeden.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv. Hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Ano, tati, jenom že nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se. Ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani na levo, ani na pravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spejble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Tatildou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
2: Zima tu je snížek, poletuje, že?
4: No.
2: No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec při Šimasi. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
2: Počkat, první sníh?
4: No. Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to Tatildu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Tatulinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh vždycky vaše.
3: Vypravuj, tatí.
4: No, pane Spejble.
2: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Tatulinku, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se. Tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nedal klubím.
3: Tati.
2: Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo, no, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize v Břinkoslavi a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
4: Do nemocnice?
3: Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: No, to je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, vidíte. Odrazit se. Letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Jel málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já?
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mívali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys jsi s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prýma. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. A máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málo mluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze. Nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky. Protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ač jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání s slzičkami ukápla, omlouvám se za svoji upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme, Petře Kubalo, začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak vyříkl, vyvidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta drahá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás. Protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče, se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil, ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další. Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V láskyplném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, Plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já ne. Se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu do mě něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přešlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka, no... Hovězí nápad tady byl. No tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, mami, já chci zvířátko. Když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu mámu, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo. A si to vůbec v životě nepamatuju. No to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok? A já, no, to víš, tenkrát bylo hodně hrabošmasy.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za mladá, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánu, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého Pazaura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, no, ty 2 roky plus minus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to...
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě dalo.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční tak linky. Ať se vám daří.
1: Prostě neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte, toto je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta,

0: Jdou na mužskýho léta. To se říká druhá míza. Nevím, jestli mi to potvrdí další volající do noční linky. Muž, žena, halo, halo, pěkný večer.
1: Žena, dobrý večer.
0: Žena. Která žena? Odkud žena?
1: Petra z Brna.
0: Zdravím, Petro. Tak jak je to s tou druhou mízou? Jak jste slyšela před chvíličkou od pana posluchače, porozumění. Vnímáte to taky ve svém okolí, že to je jako něco, co dokáže zakalit mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o malou 40 let staršího partnera.
0: Kolik? 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano. Takže... A kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku. Všechno je dobré.
1: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh,
1: jako
0: vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehký, tak teďka jsou úplně nejšťastnější člověk na
0: světě. Já vám to věřím, protože ale, znám ale... taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všichni jsme přežili, už jsme vyplacení. A...
0: tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízlivou, mě si z ní dělali srandu.
0: Ještě jinak... jednou ta slova řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera. Další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, no. Až budu delíš.
1: No, zkuste to schválně. No, ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: No, ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ně vychlela bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a ten moment já jsem se skátala k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím, pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ně vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda...
1: Ale je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma, že 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako nejkolaťulinkatější, to má zase já.
1: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.
0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
1: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkačku, bombony, všechno.

0: toho, no ale jako...
1: No dobrá, dobrá, dobrá, dobrá. Tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
0: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem si tam tenkrát chtěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
1: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou jo. Noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
0: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.
1: No nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad, z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
2: Ještě řekli, že jsem zamedená. Měsíčko svět.
1: Do té lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mi ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako, to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer. Já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken. U nás je to opačně. Když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hlejte, jestli je botařka, jo, ten, jakože vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid. Domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se tokuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky, tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiji, dnes nepiji, protože před vysíláním a během vysílání to nejde, to bych totiž jiným způsobem nemohl říct bomboniéra, bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářil uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky, no vidíte to. Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc, když vám...
0: No, ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, anebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy... Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba taky nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla... trhání obočí, najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte, měla ho tam?
2: Měla ho tam, určitě.
0: To teda, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která Děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovýma nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat
0: vlastně. To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, dobrá, no, a opustilo vás to malování na lakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zitfleisch, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další déšť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase volám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou, dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si slím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu, imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska, otevíráme nový den, a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Monzo.
0: Ano, Martine. Martin. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.
1: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
0: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes mojí mrtvolu, to znám taky.
1: No. Tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
0: A to prosím vás.
1: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
0: A tuc
1: podle rodičů.
0: No, a
1: takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
0: No. Ano.
1: Doběhla na ten horor, že o těch žralcích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
0: Aha.
1: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, bude smít, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
0: Ano.
1: takže i taková.
0: A to důvod, proč vám to neprošlo, protože byste vypadali jako...
1: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
0: Jo, dobře. No a takže, ještě?
1: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
0: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
1: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela krutopřísný, no, někdy.
0: Krutopřísný, no.
1: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
0: Mm-hmm.
1: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád, jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli, špatnýho, tak se báli o můj mravní výchovu třeba.
0: Jo, nevím. Bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
1: No.
0: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na Prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
1: Ano,
0: a to je ono.
1: Jakmile člověk. Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda, říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka, to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
0: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času, najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let a tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechou, vydržel jste to, anebo už jste se přestěhoval?
1: Ne, to jsem samozřejmě nevydržel.
0: No, no tak já nevím.
1: Já si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
0: Takže nějaký odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
1: Ano, ano, ano, přesně tak.
0: Stričkem lepky ještě.
1: Ano, ano to, a potom Queeny pěkně.
0: Přesně tak, maminka ta by měla radost.
1: No.
0: Tak děkuju, Martine, nebo jste, ano.
1: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec, to mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu, a znáte to skaut,
0: no
1: jo?
0: Takhle, to moc drsné zatím není úplně.
1: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky, to se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, že jo, říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky s kautem, s klukama, to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě za toho neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
0: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
1: Zase asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco, kdo ví.
0: No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
1: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem se odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
0: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
1: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macun@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Mekyš Birkert.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou. 731 800 900, kdo nám volá tentokrát? Halo, halo. Tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z Olomouc.
0: Zdravím vás, Olomouc. Do Olomouce, milý Bobo, povězte. To naše téma, to mi do domu nesmí. Kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. Jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo se mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo. Můj otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník. A on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit. Jo, a
0: zůstalo to v ní? A neměla to ráda?
1: Ne, vůbec. Ona... Moje maminka snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve 3 ráno ožralej.
0: A přišel?
1: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až mě bylo třeba...
0: To nevadí, to nevadí, to jsou naše maminky, tak nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
1: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavraždil, to bylo stejný, jako jo.
0: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatují, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak, to je fakt.
1: Ano, nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Mm-hmm. Já jsem pak zkoušel v letech třeba 2010, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. To je sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
0: Ano, už jsme tady
1: já
0: měli.
1: Já jsem zkoušel ano. Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice 4 méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
0: No, jo.
1: A evidentně. Přešel jsem postupně.
0: Ano.
1: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
0: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
1: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
0: Dračice.
1: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion. No prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžký neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit, dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
0: No prosím.
1: Na čtvrtek.
0: Děkujeme. No.
1: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
0: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
1: Přesně.
0: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
1: A jinak můžu úplně všechno.
0: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lepkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně nezle, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý, manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý den, 2x, 3x, 10x, jasně, že ho budu vychovávat a budu chodit na cvičák. A jak to dopadá? Až když si rodič uvědomí,

0: sundat župán se mnou, tam nevím. Hotovo?
1: Ne, to není, já jsem akorát doma, když jsem přišel.
0: Rozumím.
1: V Hradci Králové v centru mm-hmm. a i tak poslouchám, mě je 28 let mm-hmm. a i tak mám poslouchám jako vaše rádio.
0: A za to děkujeme, já jenom doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co by, nebo co vám neprošlo.
1: Co by mě prošlo? No, nevím, co by mě prošlo. Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
0: Jedete po staru na baterky.
1: Přesně tak. A jsem zase spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuju v baru, tady a ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much a i v tom Hradci, leč kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a když mi je to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
0: Děkujeme.
1: Chtěl jsem dát takový příspěvek jako...
0: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho? Koho zvolit? Po půlnoci, to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
0: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes moji mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
0: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
0: No, tak tenkrát takže... to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
0: Jo.
3: No to jak? Poznám až odstupem času, až teďka třeba v pozdnějším věku, že na nás, já si splním rádio, jo?
0: Ano.
3: Že...
0: Pane jo, to je ozvěna.
3: Tak.
0: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě bude stávat, budíček, stávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. Jo, prostě no.
0: To mi připomíná Duška, stávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy naši měli hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva, donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
0: No, vidíte. Vidíte to, že jo. Se musí posekat kopřivy, to si taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
3: No. A teďka, jako když taky jsem říkal, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to

0: baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem i ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
1: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju v té scénce, ale to je fakt, možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no. To by já to, to probereme.
0: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Někdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
1: Ano.
0: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne. To jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího. A tačka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
1: No. To je krásný,
0: jo,
1: to je hezký.
0: Byla dvojka, no. Jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Někdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
1: Jo, taky, 4 minus otazník jsem jednou dostal.
0: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo. Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
1: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který žije na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli, a dneska se jako lásku na to vzpomínám, protože bych sem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no. Radši se čtyřkou.
0: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala, číslo.
1: No.
0: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, dítě, já ještě donesu, ale no to dá ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale dá se to tak, jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty dětka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhanej, jako drhání, s korálkama, s rojema, takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak v okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
1: No vidíte, takže to. Už jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
0: Nemám, ale to tak mluvíte, tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem Maršálkem, který ho úplně zbožňuju, a prostě smekám.
1: Já mu pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost, třeba odpovíte.
0: A jinak, Jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
1: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě někdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
0: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně a děkuji za tady ty pořady, všechny, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší, i ty odrostlejší mají takové ty dětské lůžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít, náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím, Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu. Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku. Takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No,
1: jo,
0: taky
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů. Tamto plexisklo, Bernardín.
0: Ano, to já tady mám napsané, to kdyby náhodou.
1: Bernardín, plexisklo, ještě Sufi.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No. A
1: takže
0: o to.
1: Bych volila nějakou alternativu, jo? Kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojičku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tomu říkali dvůr, jo, to byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy a my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo, my jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila, jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil, po tom chodníčku, po té trávě a říkám, ty jsi tak hezký, pojď, a já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď on se mnou šel, normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejška, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, tu tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásnej, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem ho tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale nakonec já to No, mě to tak mrzelo, já jsem tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic, jo, Dárka se jmenovala, pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy. A zdravím toho pána, toho tatínka, tady mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky tak, plná. Lusičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky. Dobrou noc. Dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničkomá středisková a tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak někdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehdá třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kde mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se prosím vás
0: teď. Bu bu bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Tam
1: no tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnících, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu, jako vyhlášený milovník anglického humoru, patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, Kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu, rozářil se a řekl, že vždycky toužil po tom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu z toho postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ní nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejenže je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra zas, jen dnešek utopit a pochopit.

0: Už několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá. Vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: Ah, neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, To mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá? Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl.

0: I už zřejmě rozluštil jistý biochemik z Texasu.
1: Cože? Biochemik?
0: Ano. Má zvláštní jméno. Naďváry. Důkladně prozkoumal kousíček dřeva z jednoho starého violončela mistra Gwarneryho. A víte, co zjistil? Tajemství dosud nedostižných kremonských nástrojů spočívalo v mořské vodě.
1: Tomu nerozumím.
0: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
1: Ovšem.
0: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
1: No dobrá, Ale to je zatím jenom teorie.
0: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
1: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
0: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
0: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
1: Co? No to volte.
0: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
1: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
0: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
1: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
0: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
0: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum. Čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. No ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v nostalgickém muzeu zábav.

0: Vy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví, naši milí přátelé, listováním zvukovými archivy.
1: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavinským.
2: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk. Neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se. Sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámila. Ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen, jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ti režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
2: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když jsem...
2: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji od tamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarola a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si
1: neříkejte,
2: můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
2: No věděl, ale bál jsem se. Jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hele, budeme si tykat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozný. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lídou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
2: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
2: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
2: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
2: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli. Jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Jo, a to je pravda, to je pravda. Člověk tomu musí věřit. Herec musí věřit tomu, co dělá, a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka. Jinak se to zvrhne, anebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
2: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegla. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou. Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já jsem povedal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A Mandlová pá, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
2: Jo, tak to je dobrý, tato otázka.
1: No tak, ježišmar, no tak ne, tak já to myslel jinak.
2: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem Kino Revue a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu, a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta heligon. Ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A ona mu tam řekla, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta. A to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil. Jo, tu troubu. A přijel jsem tedy jako, a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít? No to je rozkošný. Tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

řeknu vám, že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.